Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: FreshRadio.cz
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdesi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc busy.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
1: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: To byla moje asi největší životní chyba. Já jsem si myslel, že Marquez a Vamos Companeros vznikla opravdu někde ve Španělsku, někde v Toledu. A pak přišla paní Dudová a řekla, ne, to jsou basta. Němci. Basta. A díky moc teda.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Taky pro tebe, Moni, třeba o tom, jak dneska bude, podle mě to zajímá všechny, protože to ráno už je vyloženě, řekl bych, možná i podzimní. Jo. Tak v tom podzimním módu dneska bude celý den maximální teploty 19 až 21 stupňů Celsia. V Ostravě bude oblačno s možností lokálních srážek, s tím počítejte, pršet pravděpodobně dneska 100% bude. Pokud se chystáte do vyšších poloh, třeba na hory, tak počítejte, že dneska bez mikiny a nějaké lehké bundy to nebude dobrý nápad. Teploty v maximálně do 17 stupňů Celsia a deštivo. Jak beskyry, tak i jeseníky.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Ostrava má střelnici, na které budou trénovat i olympionici. Tři samostatné střelnice, nejmodernější terčové technologie, zázemí pro více než 600 sportovců. V Ostravě Hulvákách otevřeli nový krytý areál, který má sloužit reprezentantům, mladým talentům, handicapovaným střelcům i veřejnosti. Celá budova je bezbariérová. Problémovým ostravským ubytovám jako Sojva v Zábřehu a Hlubina v Hrabůvce odzvonilo, nájemníci se aktuálně vystěhovávají a obě lokality čeká proměna. Z hotelového domu Hlubina vznikne moderní bytový dům s byty a novým parkovištěm. Městská hromadná doprava v Ostravě ukončí prázdninový provoz a od 1. září se změní jízdní řády tramvajových, autobusových i trolejbusových linek. Sledujte aktuální jízdní řád svých spojů. Havířov připravuje rozsáhlou proměnu náměstí Republiky a jeho okolí. Projekt má vytvořit příjemnější a více využívaný prostor pro setkávání, odpočinek, ale i kulturní akce. Počítá se s větším využitím zeleně. No a Beskydská sedmička má za sebou charitativní aukci startovních proutulek v Žermanicích. Zatímco běžně stojí start 3000 korun, tak zájemci byli ochotni zaplatit několikanásobně více. Letošní ročník bude výjimečný. Zakladatel Libor Uher se po 12 letech znovu postaví na start, no a slavnostní zahájení letošního ročníku se zúčastní i prezident Petr Pavel.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 6. Zdravíme, dobré ráno, přejeme na ostravské silnice a dálnice. Aktuálně můžeme říct s klidnou duší, že je průjezdnost v Ostravě na jedničku, tedy žádné zdržení nikde nečekejte a jezděte opatrně. Případně, kdybyste měli nějaké komplikace právě teď vy a museli je řešit, tak nám je napište na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136 a my tyto informace předáme ostatním řidičům frešákům. Začíná ranní Bon Appetit, dobré ráno.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. You're just...

0: 6 hodin k tomu 11 minut a už tahle hodina bude zásadní a bude výherní pro někoho.
1: Ale...
0: ta informace je možná i překvapivá. Pro tebe, Honzi, my téhle hodině máme hezký úkol. My budeme rozdávat rodinné vstupné na akci Grill Off,
1: aha,
0: jo, která proběhne od 4. do 6. září. Mm-hmm. Na Přecínské strži.
1: Je teda třeba říct, že já to mám tak, že Grill Off, já si představuju grillování, že?
0: Ale jako? To si představuješ dobře, většina lidí. Aha, já to jako vidím to jako propojení grilovačky a aut.
1: A je to správně, protože myslím si, že nebudu jediný, který to má v životě tak, že jakmile dojí snídani, už myslí na to, co bude mít na oběd.
0: Je,
1: a jakmile
0: sní
1: oběd, tak už myslí na to, co bude mít na večeři.
0: To se mi stalo na svatební cestě.
1: No,
0: já jsem ráno,
1: a tak to je dávno, ale.
0: No jo, ale Ráďa si na to, věř mi, do dneška pamatuje, kdy já jsem prostě vítězoslavně šla na snídani, pak jsme někde dali oběd, večeři, aha, přišli jsme narvaní po té večeři na ten pokoj a já jsem se lehla.
1: A vytuhla.
0: A řekla jsem, ne, a řekla jsem, ty, já se těším na snídani. S tím pupkem, takže no to jsou nejsilnější Ráďovy vzpomínky na náš svatební výlet na Kypr.
1: Ale tak to prostě jako je, víš co, to je jako v pohodě, takže my budeme rozdávat, to já ani nevím, takže teď já to teda jako zopakuju, jo?
0: To jsem schválně řekla jako nahlas, aby si věděl, jo?
1: Abych taky věděl, takže my...
0: v téhle hoďce to ale musíme udělat.
1: V téhle hodině teda, tak to je hustý.
0: Tak už nemáme jako, času.
1: Někdo nemá ani jako posnídaní vlastně a my už je zveme na grilovačku.
0: Přesně tak, jo.
1: Co by si tak dala, kdyby teďkom tady byl grill ve studiu?
0: To měla jsem teď rybou po hrozně dlouhé době a byla jsem překvapená, jak byla perfektně vychucená a jak vlastně jsem zjistila, že mi to i chutná, protože já nejsem vánoční kapr tým, nekopu za tady tenhle manžel, ale já právě nejím kapra.
1: Jo, takhle.
0: Víš, že nejím o Vánocích rybu vůbec, téměř, takřka. Takže jsem byla překvapená, že jo? Že je to poživatelné.
1: Takže kdyby byl grill tady, teď, tak si dáš rybu.
0: A nebo bych si dala sír.
1: A nebo
0: bez laktozový, no, ale to už není taková sradná, ne, já jsem málo roztýká.
1: To už je drahé.
0: Ne, drahé to není, ale už tam není to, proč ti to chutná, že?
1: Jo, já bych si dal nějakou klobásku jenom třeba.
0: Proč ne?
1: Jo, špekáček, ten mám taky rád.
0: Nicméně, ať jako nezakecáme pointu Grill Off, tahle akce je jako především o autech.
1: O autech, no, já jsem si to myslel, že to bude zase o autech, v pohodě.
2: Bon appetit, Monika Dudová a

0: prosím pozor. Hledáme.
1: No, hledáme.
0: Hledáme rodinu, koho? Která má na svém kontě dětí pouze jedno dítě.
1: Hledáme rodinu s jedním dítětem, protože my pro vás máme na grill off, na offroadový sraz, rodinné vstupné, ale je to 2+1, jo?
0: Prosím vás, ano, dneska to je podmínka, abyste měli jenom jedno dítě, jo? Já nevím, jestli to chápete nebo ne, ale tak to je.
1: Jasně, prostě nebo jenom jedno, které by chtělo. Jde nám o to, abychom neudělali ve vaší rodině nějaký brajgloš, abychom vás jako nepoštvali proti sobě, chápete?
0: Tak, jo? Přesně, jo.
1: Třeba sourozence nebo jako rodiče.
0: No, já bych jít se svou rodinou nemohl, protože ségra by si to musela zaplatit, jo?
1: A proč myslíš, že by vzali tebe?
0: No ne, tak jako to mají je dvě jasné, děti, ne, já jsem byl první.
1: A to jako není ale privilegium.
0: No,
1: mají dvě děti
0: a
1: kdyby
0: říkám,
1: měli rodinné vstupné,
0: ale
1: proč si myslíš, že by vzali tebe?
0: No protože jsem první byl.
1: A?
0: No, tak jsem byl rychlejší.
1: No a?
0: No tak tím pádem bych měl jít, ne?
1: Jo, myslíš si, že to takhle
0: moje
1: funguje,
0: spermie
1: jo?
0: Byla nejrychlejší.
1: Ale já tě upozorňuji, že já jsem provrozená a nefunguje to teda jako ve všem.
0: Ne. Tak, ale, tak jsi to málo prosadila tím pádem.
1: Jo, takhle.
0: Si musíš více prosadit.
1: Jo. No, já jsem zvědavá, no, jestli by tě vzali do provozu.
0: O tom se vůbec nemusíme bavit. My teda
1: a co
0: jako...
1: takhle, že by si dal přednost sestře a ty by si to zaplatil?
0: No tak jako možnost to je.
1: No ne, že to...
0: Ale ségra vydělává taky, tak ať si toto, víš co, já...
1: Jo, ale tak ty
0: jsem
1: si
0: se vrátil vycincaný z dovolené, že?
1: A taky by si mohl vrátit všechno, co bylo třeba v dětství špatně, když si užíral čokolády.
0: A to já jsem
1: zavíral si je ve skříni.
0: A to já jsem nedělal.
1: Nedělal,
0: no,
1: jo.
0: No, tak možná jenom někdy.
1: Takže sorry, nebyly to čokolády, byly to bramburky, ne?
0: Nebyly to i čokolády, ale dobře, naštěstí můj problém to není, jo.
1: Já to jakoby, to je váš problém.
0: Tak, jo, a my to ani řešit nebudeme, ne. Protože my na Grill Off jako asi lístky nedostaneme. My si je budeme muset koupit všichni, ale pro vás, pro frešáky, kterým dneska budeme vlastně zanedlouho ty lístky rozdávat,
1: no.
0: Tak pro vás ještě jednou podotýkáme, máme prostě požadavek, aby se nám do studia dopsal, dovolal někdo, kdo má rodinu, aha, ale jsou v ní jenom tři.
1: No, nebo aby prostě neudělal to rodinné peklo. Takže nám napište jméno tak. Dítěte, které byste s sebou jako tu plus jedničku vzali.
0: Přesně
1: a my
0: tak.
1: Z vás budeme vybírat.
0: Ano.
1: Bezpečně.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: Už to chodí.
1: Už to jo, už to chodí. Tak než to dojde všechno, tak Řezínská Sterž 4. a 6. 9. Závod na čas s vrakem. Offroad taxi, přetahování offroadu, jo. Exibice na motorkách, na čtyřkolkách, překážková trať. Večerní party tam taky bude, tombola.
0: A říkáš tam závod s vrakem?
1: Závod s vrakem jsem
0: řekla. Že bych nakonec místo rodiny vzal auto svoje?
1: Závod na čas s vrakem.
0: S vrakem,
1: jo.
0: No.
1: Ty nepůjdeš určitě, ale...
0: Já ale jednoho vraka mám.
1: Si takhle vyjadřuješ. My se jenom
2: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: podíváme na zoubek, jo. Vyhodnotíme si naši bleskovou soutěž o vstupy na offroadový sraz Grill Off, který bude od 4. září do 6. září v Ostravě na Březinské Strži.
1: Ano.
0: Chtěli jsme, aby se nám ozvali ti, kteří mají jenom
2: jedno dítě.
0: Jako jsou tři, protože máme 2+1, tak aby to neudělalo rodinou válku.
2: Jo, anebo třeba ti, co mají
0: odrostlé...
2: to tak. Ne, spíš tak, že jako manžel jde o víkendu do práce, jo, a může jít jenom žena s dvěmi dětmi.
0: Ne. To je jasně dané, že jsou to dva dospěláci a jedno dítě.
2: No tak tím pádem nic, no tak tím pádem je to jasné, do práce...
0: Tvoje teorie selhala.
2: Tak do práce může jít to druhé dítě maximálně.
0: No, jedině.
2: Ale tak několik zkazů přišlo, my ale musíme být féroví a musíme vybrat pouze a jen jeden, jo? Třeba já tady plácnu, Jirka píše, dobré ráno, já bych vzal dcerku Adélku, potom je tady Markéta, která píše, dobré ráno, já bych určitě sebou vzala svého syna a manžela. To je krásné, že víš, jakože i ženy dokážou takhle jako se napojit na nás a na naše potřeby mužské, to je moc fajn.
0: Ty jsi slyšel někdy, že žena je empatická?
2: Jo.
0: No tak čemu se divíš?
2: No tak promiň, tak teda ničemu, tak jdeme dál. René píše, ahoj, tak základní podmínky my splňujeme. Aha. Jsme tři, René, já a Rudolf. Promiň.
0: Ne, to improvizujeme, jo.
2: René, Denča a syn Šimon.
0: Dobře,
2: jo?
0: Tak to se mi líbí. Tahle.
2: Takže hele, já Renka vytáčím.
0: Zkusíme.
2: A jdeme na to.
0: Jsme teda teoreticky oznámili, že by mohl jít. Kdo ví, jestli nám to zvedne, že?
2: No, třeba pracuje. A dobré ráno, je u telefonu René.
3: Dobré ráno.
2: Výborně.
0: René, tady volá Fresh Radio Monika s Honzou. Ahoj.
3: Já už vás slyším, ahoj.
0: No, perfektní, to je dobře, že slyšíš, protože my ti chceme říct, že tě chceme poslat s tou tvojí super rodinkou na ten Grill Off offroadový sraz.
2: Na Březinské Strži.
0: Aha.
3: No tak to je super, tak to moc děkuju, to jsem vůbec nečekal.
2: Tak je,
0: to, se stane
2: to nemáš čekat, to je prostě, to je ten dojem soutěže.
3: To je ten moment překvapení,
0: ano,
3: to je super.
0: To je moment.
2: Děkuji.
0: Přesně to jsme hledali, tohle
2: moment
0: slova,
2: překvapení. Mimochodem, máš rád ano. Auta?
3: No samozřejmě, motorky, auta, všecko, co má nějaké písty, válce, benzín, naftu, to všecko mám rád.
2: Výborně, a René, mám pro tebe jednu velmi důležitou otázku. Pozor, dobře poslouchej. Máš radši auta nebo grilování?
3: Já to tak nějak spojím dokupy. No, zajedu si autem a ugriluju.
0: Bezva.
2: A tak to je. Výborně. René, vydrž na telefonu, řekneme ti zbytek a gratulujeme. Ahoj, čau.
0: Super,
3: díky moc, ahoj.
2: No a je to. Tak gratulujeme Renkovi a posíláme další muziku. Dobré ráno, raní Bon Appetit.

0: 40 minut, dobré ráno, přejeme úterý 25. srpna, posloucháte ranní Bon Appetit. Děkujeme všem bystrým posluchačům, protože píše Tomáš, že Honza je zpátky. No, Honza byl zpátky už včera, jo, jakoby jenom, abych vás...
1: Honza byl zpátky už v neděli.
0: Tak.
1: Ale naštěstí se ukázal až v pondělí, no. Ne?
0: Tak vlastně jako je jedno, že jsem se ukázal a důležité je, že jsem vůbec dorazil. Že?
1: Důležité je, že přežila můj teda osobní poznatek. Honza už není takový, jako býval, když odjel do Itálie.
0: No jsem hubenější, je to tak?
1: No, ale počkej zase.
0: No, tak jako...
1: Něco, co si můžu ověřit.
0: No tak a to vidíš snad, jo, to, koukneš
1: no, počkej,
0: a vidíš.
1: Bez srandy, já to nevidím, takže ty jsi zubnul.
0: Tak počkej, tak já ti ukážu, dívej sledu, tak já se postavím.
1: Honzo, vzhledem k tomu, co jsi mi včera povídal, že jsi tam jedl a zatahuješ teďka. Musíš
0: trošku,
1: dýchat.
0: Trošku
1: hodně. Vzhledem k tomu, jak jsi povídal, že jsi tam měl pizzu každý den a tak.
0: Tak to se musí, ale tak oni
1: nemám
0: tam...
1: pocit, že by si přitom jako dosáhl kalorického deficitu.
0: Oni tam jedí pizzu normálně, jo, a vypadají dobře. Každý den oni na večeři prostě jedou do obchoďáku a tam, jak u nás se tady v některých obchodních domech vaří, jo, tak okay. Oni tam dělají pizzy prostě.
1: Tak jo, ale přeju ti to, jestli si myslíš, že to tak je, perfektní.
0: Děkuji. Děkuji.
1: Dobrá práce, chtěla říct je, že on se vrátil jako nový člověk. On začal pít kafe.
0: No jo,
1: je
0: no
1: tady
0: tak...
1: druhý den a druhý den po sobě si dával kávu, nebo dává kávu.
0: Protože takhle, když si tam navykneš na nějaký standard, tam ta káva je výborná, jo, to je jako o tom prostě žádná. Tak já mám jakoby potřebu si tu kávu dát i tady u nás, jo. Jenže já se zatím potýkám u nás s velkým problémem, že mi nepřipraví nikdo tak dobré kafe, jako ji prostě připraví jakýkoliv ubohý benzínista na benzínce v Itálii.
1: No chápu, a tím, že to stále zkoušíš a dáváš tomu
0: tak
1: další,
0: tomu věřím
1: další pokus,
0: ještě pořád,
1: máš, aha, naději, dobře.
0: Mám
1: no,
0: tam tu důvěru pořád, jo. No, takže uvidíme, jak to dopadne. Teď ale tedy pojďme konečně na téma ranního Juboxu.
2: Jubox, Fresh Radio. Pošle hlasovku 777-337-136.
0: Je to jednoduché, ptáme se vždycky komu, kde, proč, co a jak. Klidně můžete zahrát někomu, kdo má taky rád kávu, nebo klidně můžete něco zahrát někomu, kdo je taky v Itálii právě.
1: No,
0: teď.
1: Nebo někomu, ne? Kdo fakt zhubnul.
0: Děkuji. Takže juboxy, můžete.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM.

0: tak zahrajeme.
1: Zahrajeme jako každé ráno, to je jasné. Juboxy jsou tady.
2: Jubox, Fresh Radio.
0: Co bychom pro vás neudělali, že? Kor, když si napíšete takovou hezkou zprávu, jako přišla od Anec Proskovic.
1: No jo. Anec Proskovic nám píše, dobré ráno, frešáci, zahrajte mi prosím Simu, bude to jenom pro mě a pro moje dnešní ráno, dneska nastupu do práce. Tak držíme palce, Anece, ať to v práci vyjde. Sima, ten výběr jsme nechali, nebo Anet nechala na nás, tak já jsem vybral nějakou tady jako random, co máme.
0: A je já to, nevím, jako. Ty
1: je to zase, flirt?
0: To je přesně, ty si dopisuješ tady se slečnou.
1: No, tak ne, ona píše vlastně mě. Ani,
0: počkej, ne, ona píše nám.
1: No dobře.
0: A ty vybíráš flirt. No jak chceš.
1: No tak, jako, tak je to špatně.
0: Není to určitě špatně.
1: No, tak vidíš, tak jako můžu dát
0: jinou, ale myslím, já si myslím, že to není špatně.
1: Já si myslím, že flirt je podle mě jako docela radostná věc, jo.
0: Jo, možná, že to je špatně. Člověče, počkej, něco přišlo.
1: A radostná věc, jako je nástup do práce, to by se mělo, hele, tak jako kdybych pustil třeba pre těba, tak to úplně nesedí jako při nástup do práce.
0: Jo takhle, ne? Počkej, to je zajímavé vědět, takže ty máš práci spojenou s flirtem.
1: Tak to by bylo ale divné.
0: No to by bylo hodně divné.
1: No, my tady neflirtujeme spolu.
0: A hlavně, jak by se to stalo, že?
1: No právě.
0: Naprosto něco nemožná.
1: To je absolutně nesmyslné, takže nebo možná dýchaj třeba ještě, to se taky možná hodí při nástupu do práce, co?
0: A že by si třeba pustil Bohyně. Jo, nebo Forever Young, nebo...
1: No, v oblakoch.
0: Nebo je mi jedno, jestli se tam píšu dobře nebo špatně. Tak tolik různých možností od Simi a...
1: Zrovna flirt, to se mi líbí nejvíc asi.
0: A nebo Skalim toto léto, že? Ne? On musí vybrat flirt.
1: Toto léto nemůžem, tam je to moc prosté. Toto
0: fakt
1: léto.
0: Jo. Hmm.
1: Tam zpívají to, že se rozjebou. Rozjeno.
0: No, tak teď už je to asi jedno, ne?
1: Já to nedořekl. Nikdo nemůže nic říct. Ale ne, já bych šel do flirtu. Anet, pokud se ti to nelíbí, tak napiš, my ti pustíme něco jako jiného, že jo, to je jasné, ale čas vypršel.
0: Ne, Anet není konfliktní typ a to se jí bude hodně hodit v tom pracovním kolektivu.
1: To teda. Zdravíme do Proskovic, dobré ráno, tohle jsou dnešní Juboxy.

0: jede i na DAB+. A v celém Česku. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dnešní ráno je spíš takové už jako varovné před tím, co se blíží, to znamená podzim, za chvilku zima, Vánoce jsou tady skoro, takže pozor na to, nejvyšší denní teploty v Ostravě a okolí dneska od 20 do 21 stupňů Celsia, bude oblačno po celý den s možností lokálních srážek, s tím počítejte a deštníky pro jistotu sebou. Pokud se chystáte na hory, tak raději sebou i pláštěnky a něco teplejšího, protože maxima, co se Beskyd třeba dneska týče, je 17 stupňů.
1: Fresh zprávy.
3: Ostrava má střelnici, na které budou trénovat i olympionici. Tři samostatné střelnice, nejmodernější terčové technologie, zázemí pro více než 600 sportovců. V Ostravě Hulvákách otevřeli nový krytý areál, který má sloužit reprezentantům, mladým talentům, handicapovaným střelcům i veřejnosti. Celá budova je bezbariérová. Ostravu během týdne rozezněl a roztančil Folklor bez hranic. Folklor bez hranic letos už po 28. propojil Ostravu s kulturami několika kontinentů. Festival odstartoval na Masarykově náměstí 17. srpna a poté se přesunul na Ostravu jih, na Mariánské náměstí do Poruby. Páteční finále to znově patřilo dolní oblasti Vítkovic. Festival má už taky termín pro příští rok a bude to 16. až 20. srpna. Problémový ostravským ubytovnám v Zábřehu na Hulvácké a v Hrabůvce na Horní odzvonilo. Nájemníci se aktuálně vystěhovávají a obě lokality čeká proměna. Z hotelového domu Hlubina vznikne moderní bytový dům s byty a novým parkovištěm. S trenérem Romanem Skuhravým se během léta výrazně změnila pozice Karla Pojezného, který v této sezóně ještě neodehrál za fotbalový Baník Ostrava jedinou ligovou minutu. Starty tak sbírá o patroniž v rezervě, nejspíš zamíří hostovat do Artisu Brno.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Dvě minutky po sedmé, pěkné ráno, přejeme i řidičům na silnicích a dálnicích. V okolí Ostravy se aktuálně nebourá a ani se nikde nestojí. To znamená, Ostrava je průjezdná, je to dobře. Mimochodem, já ještě potřebuju Moni navázat na téma Rudné a frézování Rudné v obou směrech. Ona byla dokonce dokončena, pokud se nepletu, o dva dny dřív, než měla.
3: No, já byl přesně okolik,
2: v té době, no, já byl v té době ještě na Sicílii a teda musím jako říct, že klobouk dolů. Za jak rychle to stihli?
3: No, to sice jo, tohle jako stihli, ale pořád je spousta rozkopaných míst Ostravy.
2: No a víme o dalších, most přes Rudnou na Plzeňské ulici bude taky uzavřen, takže počítejte, že tam minimálně, no, minimálně
3: chtěli,
2: na rok bude práce.
3: Oni chtěli den potom, co to vlastně jako zprovozní na Rudné, tak chtěli začít opravu na tom mostě nad Rudnou. Tak,
2: no jo, musíme to opravit, no, tak to prostě je.
3: Tak to přesně tak to je.
0: Doprava?
1: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: součástí každého z nás. Dneska prostě bez mobilního telefonu většinou nevytáhneme paty z baráku, že?
1: Potřebujeme zjistit spoj na tramvaj, mrkneme na mobil, místo toho, abychom si třeba zaběhli se kouknout na protější zastávku, že?
0: Ano,
1: to jsem navíc, taky už viděla tenhle trend.
0: Dopravní podnik v tuto chvíli po Ostravě vyvěsil spoustu těch e-paperů, takže ty vlastně jakoby zjistit svůj spoj ani díky telefonu už nepotřebuje.
1: Ale já vím, že jsme chtěli řešit jiné věci,
0: jo,
1: ale
0: teď
1: jsi mi připomněla, tak jako kuriozní věc. Včera jsem stála na zastávce Stodolní ve směru z centra do Přívozu.
0: Ano.
1: A tam je i ten, jak jsi tomu říkal, e-paper.
0: Ano.
1: A je tam i
0: je ta
1: vývěsní digitální tabule.
0: Jo.
1: Čověče, a to bylo zajímavé, protože podle digitální tabule můj spoj jel za 5 minut a podle e-paperu za 3. Teď kdo měl pravdu?
0: Přijelo to za minutu, ne? Tak jak to přijelo nakonec?
1: No, přijelo to zajímavě, no.
0: Vidíš, tady je jako jasný důkaz toho, že vlastně i ta technika častokrát prostě neví, jo?
1: To je jako pas za pastí. Já jsem zvažovala, že bych stihla kafe, protože hned u té zastávky je jako kavárna a teď si říkám, tak já si přeju, aby to spíš jelo za těch 5 minut. Můžeš si prostě vybrat, takhle.
0: Tak Maria, nenapíně, za kolik to nakonec jelo teda?
1: Já, Honzi,
0: ty jsi šla na to kafe, co?
1: Já nešla, já jsem tam zůstala a jako nevím prostě.
0: Něco mezi asi.
1: Něco, jako. No, nevím, fakt jako nevím, přesně jenom mi přišlo vtipné, že vlastně jsou tam 2 údaje, jo?
0: Jo, jo.
1: A ty nevíš zase nic.
0: No, to k čemu jsme se chtěli vlastně dostat jako původně, bylo o tom mobilu, jo, který vytahujeme prostě kdykoliv, kdy potřebujeme. A my konkrétně s Mončou, nebo nás vlastně zajímalo, co máme naposledy v našich vyhledávačích. Teď konkrétně toho prohlížeče, kterého my používáme, takže já mám třeba Safari, nevím, co ty?
1: Nevím.
0: Jo, no, tak výborně, to bude jednoduché. A zkrátka a jednoduše to, co jsme naposledy vyhledávali.
1: Mm-hmm.
0: Tak Moni, najdi to, já to najdu taky a za chvilku si to dáme.
1: Jo, ano, tak
0: můžeš klidně i YouTube, to je jako je na tobě,
1: co
0: jo.
1: Jsme
0: s čím se chceš pochlubit, jo. A pokud i vy frešáci máte nějaké zajímavé peprnosti v tom, co jste vyhledávali na svých mobilních emitorech naposledy, tak prosím vás, klidně dejte vědět.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: O my právě teď na Freši přejeme pěkné dobré ráno, je 7 hodin 14 minut. Za chviličku se podíváme pod pokličku Moniky Dudové a Honzy Pernického nad tím, co ve svém volném čase vyhledávají na svém mobilním zařízení.

0: tady 7 hodin 19 minut. Dobré ráno, řešíme tady téma vyhledávání našich vyhledávačů. Respektive to, co vyhledáváme my na našich vyhledávačích, ano?
1: Můžete se kouknout i vy, co jste vyhledávali naposledy. Třeba budete taky překvapeni nebo nepřekvapeni, těžko říct.
0: Já jste nebyli smutní spíš teda.
1: No, víš co, já právě nic takového, co by pobavilo lidi, nemám, jo? Úplně jako klasika, nuda. Naposledy jsem řešila něco pracovního, takže tady mám bezpečnější Ostrava. Pak nevím, proč jsem se dívala na Slovensko a na daň. Nevím,
0: tebe co, se ozvali z fan rádia, nebo co to tady je, Moni?
1: A pak jsem hledala svému ráďovi, on totiž měl nějakou vizi.
0: Aha.
1: Jeli jsme autem a říká mi, Moni, Simon and Garfunkel. Říká ti to něco, Honzi?
0: No, úplně ne.
1: Úplně
0: teda.
1: Ne, přesně tak. A říká mi, že má v hlavě prostě song od nich, který někdo přespíval do češtiny a že tam člověk švihá bičem. Jo? Tak jsem tak na něho koukala.
0: Tady byste se hledali, jak jste se našli.
1: Jako. Pokusila jsem se to trošku jako v hlavě srovnat, na nic jsem nepřišla, tak jsem poprosila AI a pak jsem se jako dovtípila, co a jak. Jo? Není to důležité, takže tohle jsem hledala naposledy já.
0: Okay,
1: jo?
0: Okay.
1: Bitch. Track, českou verzi písničky slavného hitu, ve kterém švihá bič, nebo bič. Ve které švihá
0: jo,
1: bič.
0: Rozumím, aha. A nic.
1: A našli jsme, jo.
0: Našli,
1: jo.
0: Výborně, jsme našli, výborně, jo. Výborně. Tak u mě to bude možná trošku zábavnější, jo. Já mám tady na výběr jednak z mého vyhledávače na Safari a pak bych ti i rád přečetl třeba posledních 5 dotazů, které jsem já vznesl své AI, svému chatu GPT, OK?
1: No, tak pojď.
0: Takhle, na Google je to jednoduché. Vyhledával jsem naposledy Meduzy Chorvatsko, Pluto.
1: Jsi byl v Sicílii.
0: No já vím. Tak.
1: Na Sicílii.
0: Pluto.
1: Aha.
0: Třetí vyhledávání elektrokoloběžka Ostrava Bazar.
1: OK.
0: Michal Maxa Soud a nový iPhone 18.
1: Aha. Jo.
0: To jsou mé poslední vyhledávání. A teď otevírám chat GPT, prosím vás. A to bude jako, to bude něco, jo. Poslouchej dobře. Vypadávání srsti kolem oka kočky. To je jako praktické, to se nám děje doma, jo.
1: Aha.
0: Počet základních škol v Brně. Víme, včerejšek,
1: ano.
0: Že jo. Daňové přiznání v cizích jazycích, jasně, to je pořád ještě včerejšek. Tak a teď, pojďme na to. Řešení latinských úloh 2 a 3.
1: Ano.
0: Hmotnost různých významů slova cap.
1: Prosím tě, ty máš cizí mobil, ne? Mám
0: ne,
1: takové
0: to je
1: podezření.
0: Můj, počkej, ne, za chvilku se to dozvíš, to je moje, jo, to je můj telefon. Ještě
1: že
0: tady
1: by
0: mám
1: tak vzdělával, jo?
0: Lokace natáčení nejde. Pohádky Nesmrtelná teta.
1: Dobře.
0: Uh-huh. Francouzské číslovky do 25. Chceš to slyšet, jak ti to započítám?
1: Ani jako ne. Myslím, že mě překvapuje, na co ty potřebuješ francouzské číslovky do 25.
0: Tak a dál už asi raději pokračovat nebudu, si myslím.
1: Ne, máme představu, děkujem.
0: Jo,
1: jo,
0: nebo, kdyby, nebo když bych mohl tady ještě, dívej, jo, třeba počkej. Mně se třeba líbí.
1: Ale ať je to vtipné, jo? Už tady kefráš strašně dlouho a potřebujeme udělat nějakou
0: vtipné?
1: Jako vtipnou pointu. Na
0: tady
1: závěr.
0: Je spoustu věcí o Sicílii právě, tak já počkej, hledám vtipnou pointu. Jo, tak tady. Praní černých triček se žlutým ručníkem. Mě to strašně pobavilo, promiň. Já jsem totiž jako víš, v tom praní takový jako neohrabaný trošku.
1: A že bys to udělal na dvě pračky, to tě nenapadlo.
0: Ne, já šetřím.
1: Okay, no, v pohodě.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
8: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
9: Posloucháš Fresh Radio.

0: našem zařízení teda nic moc vtipného nebylo, nicméně na jednu záhadu, proč si hledala slovenské daňové přiznání a slovenské peníze obecně, tak je to proto, Jakub tady připomíná, že si přece včera hledala, jak se to říká slovensky a polsky, tak proto to Monča hledala, jo.
1: No asi jo,
0: ale
1: víš
0: na druhou
1: to,
0: stranu,
1: ještě, že máme lidi.
0: Já si říkám, že na druhou, jako... Ty by si byla i schopná zjišťovat, ne? Jako, jak to mají na Slovensku. No, tebe tyhle věci zajímají.
1: Poslouchej, jestli bych někdy zvažovala přesun z českého na slovenské rádio, tak by si to krucifix určitě spočítala. Jestli...
0: Kdyby jsi mohla vybrat nějaké rádio na Slovensku, tak které by to bylo?
1: Mně se líbí, ale slovenská rádio.
0: Jo?
1: Počuvaj, jako, já bych se možná člověče i tu slovenštinu naučila od Majky. Hej,
0: slovenčinu?
1: Angelic Voice. Angelic Buď fresh, já jsem češ.
0: No jo, tak a to dojíždění, ono je do Bratislavy, nebo ne, nevím, do Žily.
1: Podívej, já to mám, Dane, jasně, já bych jela jenom tam.
0: A zpátky už ne.
1: A pak třeba jednou za čas zpátky, no.
0: Jo, jo, jo.
1: A udělala bych si to hezké. Do Bratislavy, z Bratislavy je to kousíček do Brna, z Brna si sednu na vlak, no je to.
0: A kousek do Prahy, že?
1: No, když na to přijde, bude kousek letiště, kdybych změnila směr, tak můžu si zaletět do Itálie.
0: Ale mimochodem, chodí nám tady jako pár tipů, kde by Monika Dudová mohla vysílat v případě, že by změnila české rádio za slovenské.
1: Aha,
0: jo? A já si
1: tak,
0: myslím, že pro nás slovenské rádia nejsou konkurence, tak můžu, ne? Asi.
1: Jako názvy, jo?
0: No.
1: Tak zkusíme.
0: Express Radio SK.
1: No.
0: Znáš?
1: Jdu se podívat na webové stránky, počkej. Já potřebuji vidět, jestli bych měla hezké kolegy.
0: Jo. No tak to máš ale těžký metr, protože
1: no,
0: moji
1: jako...
0: krásu jen tak někdo nepřekoná teda.
1: Jak myslíš?
0: No. Mám ten pocit. Europa 2 tady je, jo? Jako,
1: jo, jo, známe,
0: jako
1: známe.
0: Tak co, měla bys si pěkné kolegy na Expressu? Nebo zůstaneš raději se mnou?
1: Teď jsem chtěla říct, já jako jsou krásní v obleku a teď vidím, že to je jenom kapela. Jako fotka k aktuální věci, která hraje. No musím to ještě zvážit,
0: okay,
1: no.
0: Tak to ještě
1: ale
0: zváž.
1: Ale reálně to je.
0: Dobře. Poslední vzkaz, který tady přišel od Kuby, je...
1: Ale zase, Honzíku, když si zítra vyměníš košily, tak možná mě ještě překvapíš.
0: No tak já to zkusím, jo. Ale počkej, Kuba píše, určitě rádio jemné, tam hrají dechovky. To mi vždycky pouští kolega, když řídí on, aby mě tím naštval.
1: Jak, kdo to napsal?
0: Kuba.
1: Kubo, jak ty víš, co mě bere?
0: Dechovky by tě nevadily,
1: moje.
0: To výborně.
1: Dechy.
0: Tak, prosím vás, už nic nereďte, nebo...

0: Přesně tak, jsme se na sebe podívali a telepaticky, bez slov, naše oči řekly teasing kvízo. Promiň, mě to rozesmálo.
1: To nevadí.
0: Že už si konečně rozumíme i bez slov.
1: Jo, a tak dlouho nám to trvalo,
0: že? Jenom přes rok, dva skoro.
1: No, co je důležité říct ke kvízu naopak? Včera tedy z pondělí nemáme finalistu, takže dnesek může být...
0: Může to říct?
1: Muzes, tak to řekni.
0: Nemáme z pondělka finalistu, protože Peťa to nedal, takže všechny ty otázky, které padly špatně, jsme nechali do dnešního kola, jo? Prosím vás, nastudujte si, jestli je nebo není žralok mako.
1: Ano. Nebo teda vlastně ne. A nebo vlastně jo.
0: Prostě nastudujte si to, protože by nás to teoreticky mohlo zajímat, nás jako zajímá všechno, co se točí kolem Chorvatska a tenhle žralok tam nedávno byl, že?
1: Ano, je to tak. Tak nic, tak my jenom tak jsme teďko vstoupili, abychom vám řekli, že kvíz naopak bude a že bude za chviličku, tak jenom buďte připraveni, protože jakmile zazní signál, tak máte opravdu málo času na to dovolat se tady k nám do studia a společně s námi soutěžit.
0: Aha. Já už nechci mluvit, Honzi. Máme problém v tomhle.
1: Tak já to vypínám, jo? Povím mi reklamní výsek.
0: My se potřebujeme rozcvičit.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
7: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
6: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
9: Fresh Radio.

0: tento týden do Sbírky, což je restaurace, která se nachází na hlavní třídě v Ostravě Porubě. A my ze včerejška finalistu bohužel nemáme. Tak uvidíme, jestli...
1: Ahoj, máme.
2: No dnešního jo, ale my jsme mluvili ještě o včerejším, víš. Dneska jsem ráda, že ses dovolal. Čau. Jak se jmenuješ?
1: Petr,
2: čau.
0: Petře, ahoj, dobré ráno. Odkud nám voláš, prosím tě?
1: Zrovna z Ostravy z centra teďko.
0: Výborně, kolik je v Ostravě v centru aktuálně stupňů Celsia? Hodin víme.
1: 14,5
0: to je zima. To je zima, tak pojďme se zahřát, položíme ti 10 otázek. Ty na ně musíš odpovídat špatně, o tom je kvíz. Naopak, když se ti to podaří do jedné minuty, jsi v pátečním finále, OK?
1: Dobře, OK.
0: Výborně, tak snad ti nebude vadit rušno kolem tebe, my jsme připraveni, pojďme na to. 3, 2, 1, teď!
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Petře, bruneta má jakou barvu vlasů?
1: Červenou.
2: Kolik nul má stovka?
1: Milion.
2: Dobře.
0: Existuje druh žraloka jménem mako?
1: Ne.
2: Které město je větší, Brno anebo Ostrava?
1: Ostrava.
2: Super.
0: Jaké ženě říkáme, že je atraktivní?
1: Stoleté, vrátčíte a sešle.
2: OK.
0: No, dobře, no.
2: Jaké i napíšeš ve slově zmrzlina?
1: Všechny cílo.
2: Dobře.
0: Výborně. Co je méně, 9 minus 3 nebo 4 plus 1?
1: To první.
2: 9 minus 3 je správně. Patří slovo lyže do výjmenovaných slov po L?
1: Ano, ano, určitě ano.
2: No. Tak.
1: Ne, tak ne.
2: Zastav.
0: Právě že.
2: To je právě že ano. Ach jo, Petě.
1: Tak jsou nebo nejsou?
0: Tak jsou výjmenované, no. Ale poslouchej, ale tak víš co? Hele, víš co, dobře, pozor, já mám návrh. Petře, my tě pustíme do pátečního finále, když nám teď z fleku vyjmenuješ výjmenovaná slova pol.
1: No tak to neznám.
0: Tak počkej, já ti pomůžu, jo,
2: dívej. On si ještě dvě otázky ale chyběly.
0: No právě, ale tak
2: jo,
0: tady byla
2: to
0: velká
2: jako
0: chyba.
2: Vykoupit,
0: tady byla
2: jo?
0: Velká chyba, já ho chci vykoupit. Díky tomu, že tohle je celkem těžké, tak ho chci teď jako vykoupit. Tak hele, pomůžu ti, dám ti první tři slova výjmenované pol, jo?
2: Ty to víc ani neznáš, prosím tě.
0: No a když to dojedeš až do konce, tak tím pádem ti to dáme, to finále. Jsi pro? Poslouchej.
1: No já to zkusím, ale necítím se.
0: Slyšet mlín blízkat se?
1: Polikat, plynou,
0: ano,
1: plítva,
0: ano.
1: Ne, plíš, pelíněk,
2: no.
1: Něco,
0: zlikat,
1: plíže, zlikat, lítko.
0: Jo,
2: no,
0: ta,
2: jo,
0: ty, no pojď, no. To je všechno.
1: Plítva, plynou, polikat, ne, ještě.
2: Jo, a liže, pelíněk, plíš, padnou,
0: já
2: ne?
0: Já bych to uznal, pelíněk, plíš,
2: no,
0: plíže,
2: ale jako bojuje, chudák, bojuje. Já, tak jo, Peťo, člověče, když to tak nabídl Pernický, tak jo, hele, postupuješ, ale musíme pochopitelně ulevit i dalším, ať
0: ano.
2: Je to spravedlivé, tak připravíme lehké otázky na zítra třeba.
0: Tak.
2: A congratulation, jo?
0: Hej,
1: děkuju, a tak jsem se nezapotil už dlouho teda, to bylo jak zkouška na základní škole.
0: To bylo vykoupení se vším všudy, pozor na to, tohle nebylo jednoduché. Navíc já bych chtěl říct, Moni, že jako podle mě dát někomu, kdo je ze základní školy tolik let venku, ať nám řekne výjmenovaná slova, to je teda něco.
2: Je, a zítra dáme výjmenovaná slova po B.
0: A je to. Peťo, ahoj, dej se, čau.
2: Ahoj.
1: Díky, čau.
2: Pa, pa.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Kdyby seděl Jirka Javorský, kolega z našeho dopoledního vysílání teď tady ve studiu a ne v Katánii na Sicílii, tak by řekl, toto je ale kvapík teda, co?
1: To je jeho legendární hláška.
0: To teda. Nicméně my zdravíme kolegu Jirku Javorského do Itálie na Sicílii, ten si dovolenou prodloužil na tomto ostrově ještě o jeden týden, tak ať se mu tam líbí.
1: A kdy se vrací?
0: No to já nevím, myslím, že příští týden až někdy.
1: No ne, to už má být práce.
0: Jo, tak to budeš překvapená ještě.
1: Uvidíme, co Etna na to.
0: Jestli ho pustí.
1: No, přesně, jestli ho pustí.
0: 8 hodin, dobré ráno.
2: Počasí.
0: Dobré ránko přejeme, dneska to bohužel nebude vůbec v letním můdu, naopak počítejte s tím, že bude chladno, mikiny pro jistotu sebou, ty nejvyšší denní teploty od 19 do 21 stupňů Celsia. Bude oblačno a v Ostravě počítejte i s lokálními dešťovými srážkami, to bude, a pokud se chystáte třeba na hory, tak v Beskydech dneska v maximech 17 stupňů.
2: Fresh zprávy.
1: Ostrava má střelnici, na které budou trénovat i olympionici. Tři samostatné střelnice, nejmodernější terčové technologie, zázemí pro více než 600 sportovců. V Ostravě Hulvákách otevřeli nový krytý areál, který má sloužit reprezentantům, mladým talentům, handicapovaným střelcům i veřejnosti. Celá budova je bezbariérová. Městská hromadná doprava v Ostravě ukončí prázdninový provoz a od 1. září se změní jízdní řády tramvajových, autobusových i trolejbusových linek. Sledujte aktuální jízdní řád svých spojů. Havířov připravuje rozsáhlou proměnu náměstí Republiky a jeho okolí. Projekt má vytvořit příjemnější a více využívaný prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní akce. Počítá se s větším využitím zeleně. Beskydská sedmička se blíží, letošní ročník bude výjimečný. Zakladatel Libor Uher se po 12 letech znovu postaví na start. Slavnostního zahájení letošního ročníku se zúčastní i prezident Petr Pavel.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Ani po 8 hodině nevidíme a ani neregistrujeme na silnicích v Ostravě komplikace. Nikde se nestojí, nikde se nebourá. Za to vám děkujeme. Jezděte takhle i nadále. A nejlépe jezděte nadále s Fresh rádiem, které pro vás hraje a hrát bude. Další hodinka ranního Bon Appetitu startuje právě teď.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s prulískami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
17: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
6: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
18: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
19: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž Byt či nebýt.
8: To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: No jo, my tady od včerejška přes aplikaci Fresh Radio spolu s Brain Market hrajeme o vouchery za 1000, tak pokud si chcete taky něco pořídit, koukněte, nechejte se inspirovat a napište nám přes apku, nebo zahlasovkujte, já potřebuji něco na koordinaci.
1: Tak já to převezmu.
0: Já bych
1: chtěl říct, že v rámci spolupráce právě s Brain Marketem a Beskyskou, tak ani já teda.
0: No tak nic, každý na to, důležité je, abyste nám napsali na aplikaci, co byste si vybrali, co byste si pořídili, dali nám to formou textu nebo hlasové zprávy, protože z vás, co se ozvete na apku, budeme ve čtvrtek ráno a ve čtvrtek odpoledne vybírat jeden výherce ráno, jeden odpoledne a dostanou 1000.
1: Tak, víceméně jsme to zhrnuli, já bych jenom chtěl podotknout, že já jsem taky návštěvníkem obchodního kamenného
0: storu. No ty určitě ne, člověče, jak...
1: Storu Brain Marketu tady v Gateu v Karolině a musím říct, že pozor, oni neprodávají jenom jako výživové věci, jo, ale prodávají i materiální věci, které se vám třeba rozhodně při výšlapu B7 mohly by se hodit.
0: Nebo při jakoukoliv jiným sportu, co ty potřebuješ jako sportovního charakteru?
1: Tak já, já jsem aktivní sportovec, já sportuju ve svém volném čase kdykoliv, kdy můžu, takže já si můžu pořídit třeba ručník, jo, nebo...
0: Ano, ručník, tady bych skončila, to můžeš užít i doma, že?
1: Lahvičku na pití, taky jo, jako těch možností je několik a my teď po vás chceme nějakou vaší, kterou byste vy potřebovali, ale pozor, je tady ten maličký háček, který už Monča zmiňovala a já ho zmíním ještě jednou. Tato soutěž probíhá výhradně pouze a jen přes aplikaci Fresh Radio.
0: A pokud to nebylo patrné z toho projevu, tak my fakt jako cílíme na sportovní a aktivní lidi. Jo, to, že my nejsme úplně ideální vzorek.
1: Ale nebo prosím tady, tebe,
0: no, Honzíku, ty určitě ne.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Budiš soutěž vyhlášená, ať vyhrajete nejlepší, pište na náš WhatsApp.
0: Ne, ježíš, prosím tě, mlču už.
1: Ne, pište na naší aplikace a nejlépe do ní pošlete hlasovou zprávu.
0: Už to tady chodí, děkujeme.
1: Držíme palce. Děkujem.

0: Já už mám splněno, já už jsem napsala, popřála, pusinku odeslala svému Ráďovi, protože Radimové dneska mají svátek.
1: Aha, dneska je Radim?
0: Dneska je Radim.
1: Tak zdravíme Radimy. Radimy?
0: Cože děláš?
1: Zdravíme Radimy. No jo, tak asi jak bys to řekla jinak? Zdravíme Radimy.
0: Myslíš víc těch Radimů.
1: Radimů, zdravíme všechny Radimy. Zajímavé všechny, kteří se jmenují Radim. Mimochodem, ty si říkala, Moni, že o svém muži už nějakou tu hodinu nic nevíš.
0: No, on se od včerejška nehlásí, asi vyjeli ze signálu, protože on je na motorce s klukama.
1: A ty jsi jako v pohodě?
0: Respektive s partou. Tak já jsem to věděla, že on může mít problémy s telefonem a že tam ten signál.
1: Já vím,
0: oni přece tak... jenom oni jedou Srbsko, Bosna, Černá
1: no, já
0: Hora.
1: To chápu, já to chápu, ale přece jenom jako říkám
0: no,
1: si, že ty
0: jako
1: jsi nějak moc jako jsi flegmatická celkem, ne?
0: O, není mi to příjemné, ale tak věřím mu.
1: No jasně, tak.
0: A jeli tři. No, dva muži, jedna žena.
1: Aha.
0: Aha.
1: A s kým ta žena jela?
0: S dvěma muži.
1: A na jaké motorce?
0: Oni každý mají svou.
1: Jo, i ta žena?
0: Jo, i ta žena.
1: No a ty ji znáš, tu ženu?
0: Znám.
1: A kdo to je?
0: Přečím potom.
1: Tak jako já...
0: To je slečna Lenka.
1: Jo, nebo slečna? Paní, no paní tak, Lenka. Tak to pozor, ale jestli jeli se slečnou...
0: Neboj se, podívej
1: počkej,
0: se.
1: Počkej, když to mě napadá, že bych asi měl otevřít tvůj horoskop teď. Moment,
0: tak
1: já
0: otevři,
1: se podívám. To já
0: ale já
1: jako
0: se
1: podívám.
0: Ničeho nebojím, protože já jsem ho absolutně vybavila. To znamená, že jsem mu pusu na rozloučení dala.
1: Na líčko.
0: Chápeš, všechno zásadní, co
1: ano,
0: potřebuje, dostal.
1: Takže horoskop
0: takže
1: od nás, jo? Takže poslouchej. Nejkrásnější rodinné vzpomínky často vznikají úplně nenápadně, když si na sebe uděláte čas
0: ano.
1: A odložíte každodenní starosti stranou, přijměte každou příležitost být spolu a užít si společné chvíle, které budou mít pro všechny větší hodnotu než jakýkoliv dárek.
0: Hele, jsem si jistá, že až se vrátí, tak se podle toho zařídí.
1: Ještě ti přešlu tady kategorii rodina a vztahy, Moni. Přijměte pozvání na společné setkání, i když se vám nejprve nechce. Domů si odnesete více hezkých vzpomínek, než čekáte.
0: Mm-hmm. No tak krásné, to je docela hezký rozpoznat.
1: No je to tak, jo. Aktivity hodné pro dnešní den ještě, abychom to završili. Rozhovor o budoucnosti, pracovní schůzka, návštěva příbuzných, lehké protažení, klidná chůze a společná večeře při svíčkách.
0: No, všechno to sedí jak
1: jsem
0: na ty svíčky.
1: S kým budeš večeře teda? Jako
0: sama,
1: dneska,
0: kromě, ale sama.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: No, super.
3: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
5: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
6: Bon appetit.
5: Bez nadbytečných kalorií.

0: všechno nejlepší k svátku. Tímto zdraví švagra Radžu.
1: Radžu?
0: Radžu, tolik Gyrka.
1: Dobře, tak jo. Půl deváté, téměř. Dobré ráno přejeme pro všechny, kteří mají teprve před dovolenou a že je ještě Moni. Jo, ti, kteří teprve jedou. Moje kamarádka včera teprve odjela na dovolenou, na Balaton, jo. Aha. Takže lidé, co razí ještě k moři, těch pár bude a stoprocentně bude ještě pár lidí, co razí k moři do Hrvatska.
0: To určitě jo, je tady pokračování našeho slavného

0: byly právě vyhřívané místečka s těmi obrovskými kameny. Kameny, tak já jsem jasný. Říkala, já tam nejdu, tam budou hadi a oni prosím tě hadi v Chorvatsku. Ano, i je to v Chorvatsku.
1: Mani, já ti můžu říct jednu věc, jo? Já díky tobě teda vím, že do Chorvatska už nechci.
0: Proč?
1: Protože ty jsi mi letos to Chorvatsko tak krásně jako nastavila.
0: Ty, ale to ne já, to prostě novinové články, internet, sociální sítě.
1: Já vím,
0: sítě,
1: ale mně přijde, že se píše
0: video.
1: Jenom o Chorvatsku.
0: Je to tak, každou chvíli video s nějakým žralokem, jo, pořád spekulace, bílý maku, bílý mako, jo, tak meduzy, že?
1: No, tak já nevím.
0: Lehátka už si tam člověk nemůže ani nechat, ručník si nemůže nechat na pláži. Nakonec... Teď bys tam nechal ten drahý z toho, jak ty chodíš do toho, jo, do toho obchodu.
1: No,
0: víme,
1: no, no,
0: jo?
1: No,
0: jo, víme, v tom speciálním. Ano. Tak to by ti vyšlo draho, člověče, kdyby tě to zabavili.
1: Nakonec fakt vypadá nejlíp to, že cesta na Balaton nebo k Baltu bude asi jako jistota. Jako v Baltu žádného žraloka nepotkáš. Dobře,
0: dobře,
1: můžeš, že tam
0: ale... To... Není tam
1: ale
0: zima.
1: Na Balatonu žádného žraloka nepotkáš.
0: No, tam možná nepotkáš už ani vodu, ne?
1: No, to je taky možné. Já jsem viděl aktuální situaci, jak to vypadá na Orlíku a teda jako vytahovat z Orlíku ty lodě jeřábem, to je teda něco. Jako. Takové sucho je? Takové sucho je? Ano, ano. A když to teda jako konečně vláda začíná řešit, jo, tak se dozvíme, no tak zapršelo, co víc chcete? A to? Nic, prší, děkujeme.
0: Ano, profes Rádo tiskový mluvčí. Nějak zásoben informace, no, a já čumím teda.
1: Ty, mě to stačí takhle, víš? Jako.
0: Já vím, že jo. Mě to jako okrajově jenom.
1: Mě to takhle stačí, já víc vědět nechci. Jako hrozní jsme, jako je to tak teda. Bon appetit. Monika Dudová

0: Je tam on, je to Kellen na Fresh Radio a jeho hitovka Dilema.
1: No to bude dilema, když předtím bude někdo stát a bude zpívat a on nebude vědět, jestli postoupit, nepostoupit.
0: Ano, o čem mluvíme? Superstar se vrací po 5 letech na české televizní obrazovky. V porotě zasedne právě již zmiňovaný Kellen, jo? A Monča před chviličkou říkala, podívej se, kam on to dotáhnul, jo? Normálně začal tady zpívat o svých problémech, jo?
1: Plnil kapsy sírem.
0: Plnil kapsy sírem a najednou sedí v porotě Superstar. Takže po jeho boku, kromě jeho samotného, bude taky třeba Eva Farná.
1: Třeba, nebo taky Kuba Prachář.
0: Ano.
1: A nebo
0: stálice Paolo Habera. Superstar začíná od září. Stejně tak v televizi začíná od září spoustu dalších reality show, které by vás mohly zajímat a podle mě koukat budete. Já například vypíchnu, já se těším strašně moc na Zrádce, jo, jako třetí série. To bude moje, jo. Ale kromě Zrádců samozřejmě taky třeba nové díly Ano šéfe. Zdeněk Pololajk už dávno před lety řekl, že s epizodami Ano šéfe končí a dívej, stejně jede dál. Takže
1: co pak se stalo?
0: Těžko říct, došly peníze možná. Ať je to jakkoliv, nás zajímá, na co budete od září koukat vy. Protože když začne nějaká reality show, tak většinou to je tahanice až do Vánoc. Tak jak strávíte tu druhou polovinu roku? S čím? Na co budete koukat? Dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: Na hvězdy. Píše Jirka. To je hezké. To možná s tebou i souhlasím v některých případech.
0: By klidně mohlo být to Superstar, že jo? Po 5 letech, to je fakt jako... Ani...
1: Ale tady si spíš myslím, že myslel jako na nebe, nebe hvězdy.
0: Že nebude ani na televizi koukat,
1: Že nebude řešit reality show, no.
0: Tak jo, tak uvidíme, kdo letos třeba vyhraje. Necháme se překvapit, nicméně vy a vaše tipy, co budete, nebo na co budete koukat, dejte vědět. My jsme Fresh Radio, za chviličku pokračujeme dále, přejeme pěkné dobré ráno.
3: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace Klub Pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Prosím tě, Michal se bude dívat ještě na farmu Vojty Kotka. No. To má rád, to jako to je ani asi kutil, nebo teda sadič, nebo jak
1: nebo milovník nebo... Vojty Kotka.
0: nebo tak, no, to mi vůbec nenapadlo tady tahle varianta, ale tak jako proč ne, Vojta, jo, tak jako hamiňami, Vojta je koukatelný určitě.
1: Dobrý, pohodě, děkujeme za názor. Já jenom bych chtěl říct, že potom napsala ještě Míša, která píše, že už třetím rokem doma televizi nemá a že nelituje, jo, tak je to možná jako výpěch k tomu, pokud jste nad tím přemýšleli, zrušit doma televizi, tak klidně můžete, Míša si to hoduje. A mimochodem, teď mě napadá, že vlastně Míša spojitost s naší Mikaelou, ta podle mě taky nemá doma televizi.
0: Myslím si, že ne, no. Ani naše Mikaela nemá a taky nelituje. Ostatně ještě napsala i Linda. Mm-hmm. A ta jako sleduje Love Island, přiznává jednou zprávu, že jako větší blbinu asi nikdy neviděla, ale že nějakým způsobem jí to dokáže jako přitáhnout k tomu obrazu, že se někdy podivuje nad tím, co je možné, ale pak se přistihne, že kouká 20 minut.
1: A výplach.
0: A nechápe teda.
1: A takzvaný výplach. No ne, já teda na Love Island koukat taky nemůžu. Já jsem to jednou zkusil a musím říct, že to popřelo všechno tomu, čemu jsem doposud rozuměl.
0: Věřil, jo.
1: No, tak, a věřil. Takže já na to jako taky úplně koukat nebudu, ale jak říkám, za mě třeba jako doporučuji 100% Zrádce, to je prostě fenomenální způsob 21. století a reality show, ta spojitost, jo. Myslím si, že ano.
0: Podívej se, možná tě do toho dalšího vezmou.
1: Do toho čtvrtého?
0: Do toho čtvrtého, třeba.
1: A jak si můžeš být jistá, že nejsem v té třetí?
0: Určitě nejsi.
1: No já tady rok nebyl, to ty vědět nemůžeš.
0: Ne, protože jsi všem hlásil, že tě nevybrali, ani Javora.
1: Okay. Takže dobrý, víme. Nevíc, tak nechme to být.
0: Jako moc nemáš nastartováno na Hrozrádci.
1: Já bych byl věrný. No nic, dojeli jsme do cíle, mějte se krásně, děkujeme za vaši přízeň během dnešního rána. Těšíme se na vás opět zítra.
0: Jo, ukažte nám to zítra zase, to, co umíte.
1: Co nám mají ukázat?
0: No, že jsou s námi, ne? Asi.
1: Je tak. Tak já myslím, že je něco jiného. Teda.
0: Ne, já jsem skromná.
1: Jo, stačí ti to takhle.
0: A když potřebuju, naladím si Vojtu Kotka.
1: Tak zítra, ahoj, čau.

0: Losing It, jo. Padlo to jenom asi 30krát během toho tracku, nemuseli jste si všimnout.
1: Tam je ten text jako tak obsáhlý, že pro jistotu to připomínáme.
0: Nenáročný, ale zase mám z toho dobrý pocit, že jsem schopná si konečně zapamatovat text.
1: Písničky, že? Anglicky zpívané. Gratulujeme, výborně, Moni, skvělé, výborné.
2: Počasí.
1: Pěkné dobré dopoledne, 9 hodin. Dneska počítejte s tím, že bude spíše chladno, teploty v Ostravě a okolí 19 až 21 v maximech a oblačno po celý den a je s možností dešťových srážek. To bude. A na horách, pokud se teda chystáte i do vyšších poloh, tak ty maximální teploty dneska vyšplhají do 17 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy.
0: Ostrava má střelnici, na které budou trénovat i olympionici. Tři samostatné střelnice, nejmodernější terčové technologie, zázemí pro více než 600 sportovců. V Ostravě Hulvákách otevřeli nový krytý areál, který má sloužit reprezentantům, mladým talentům, handicapovaným střelcům i veřejnosti. Celá budova je bezbariérová. Folklor bez hranic letos už po 28. propojil Ostravu s kulturami několika kontinentů. Festival odstartoval 17. srpna na Masarykově náměstí. Poté se přesunul na Ostravu jich, Mariánské náměstí a do Poruby. Páteční finále letos nově patřilo Dolní oblasti. Festival má už taky nový termín pro příští rok 16. až 20. srpna. Problémovým ostravským ubytovnám v Zábřehu na Hulvácké a v Hrabůvce na Horní odzvonilo. Nájemníci se aktuálně vystěhovávají a obě lokality čeká proměna. Z hotelového domu Hlubina vznikne moderní bytový dům s byty a novým parkovištěm. Beskydská sedmička se blíží. Letošní ročník bude výjimečný. Zakladatel Libor Uhar se po 12 letech znovu postaví na start. Slavnostního zahájení letošního ročníku se zúčastní i prezident Petr Pavel.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Hezké dopoledne na cesty v okolí Ostravy se dávejte pozor v Porubě, konkrétně na úrovni Poruba vozovna, kde jsou stále ještě nefunkční semafory a dopravu tam řeší policie. Pozor taky na Krmelínské v Ostravě, z Nové Bělé k Tesku měří policie s radarem, tak aby vás to nestálo zbytečně moc peněz. Na cestách opatrně a s Fresh Rádiem.
2: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Pro mě máte pěkného, paní Rudová. Můžete,
2: já jsem,
1: prosím?
2: Honzi, takhle, jo. Mě někdy opravdu směrem k tobě nedostačují slova. Jo, opravdu někdy
1: nevím, jestli je dobře správný, nebo špatně vlastně.
2: Nemám ten správný budget. A tak jsem ti koupila tady takovéhle speciální nálepečky s nápisy jako velmi dobře, jsem božský, dal sto, excelentně, dobrá práce.
1: Není to spíš pro rádio a neposlal tě s tím někam?
2: Ne, poslouchej. Ne. Tohle jsou nálepky pro tebe, které ty ode mě budeš postupně dostávat za každý den, kdy přijdeš do práce včas. Jestli si mohu dovolit, ano, byla jsem věřící, takhle bych to řekla.
1: Co věříš, Honzu?
2: Takže jestli si mohu dovolit ti předat první, tak... Já tady předávám happy day, jo?
1: A dneska já jsem ale teda jako přišel tak, bych řekl. To jako nebyl
2: úplně.
1: No, jenže
2: zase si mě viděl asi šťastný, takže jo, dneska takže dostaneš dneska happy day, tak, ano. Ale jsem si vědoma, že na awesome, případně jako good job, to jako ještě není.
1: To musím makat.
0: Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Mark Carson Adams alias Duke, britský zpěvák, skladatel, producent, v roce 1994 vydává deep houseovou pecku So In Love With You, která o 3 roky později vystoupala až na špici Billboard taneční hitparády a dodnes patří mezi dance klasiku 90. let. Hodně často je předělávaná a vysemplovávaná.
0: Alešův Old School. Na

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Fresh. Tak co jsi chtěla říct, co jsi chtěla dopovědět?
1: Už mě necháš mluvit, jo? Mm-hmm. Ty jsi velmi láskav teda.
0: No, prosím.
1: Já už ani nevím, protože jsem to stačila mezi tím zapomenout. A ráda bych se tě zeptala, milý Honzo, na to, co jsi dneska obědval.
0: Co jsem dneska obědval?
1: No, co jsi teďka dojídal? Já asi neříkej úplně, jako nebuď úplně konkrétní, zkus to nějak zakamuflovat, ale jako bylo to velmi zdravé v uvozovkách to jídlo tvoje,
0: ale
1: že?
0: Ale bylo to dobré, neříkej, že ne. Nějaké jakože žebírka v jednom fast foodu, takovém jako rychlém.
1: Takovém to, rychlém. Co má písmeno jaké jméno.
0: Přesně tak. Mm. To je jako jejich novinka úplně přímo, tak to bylo šíleně suché, takže to nebylo vůbec dobré.
1: Takže to nebylo vůbec dobré, jo?
0: Ne, to byla první věc. No a co jsem měl dále, byla taková malá tortilka, no tak to byl můj oběd, no.
1: No já jenom, že jsem chtěla říct, že jsme si říkali, že bychom si zašli spolu na oběd, ty jsi nakonec úplně nestíhal. Já říkám, hele, já si tady zaběhnu tady k Asiatům, vezmu si polívku nebo něco a ty říkám, to je jako moc sacharidů, no a nakonec jsi donesl tady tohle.
0: Ale to bylo méně určitě.
1: No ne, určitě. Já si myslím, že 100% ne, ale víš to, klidně si tomu věř. Best of Fresh.

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: Italský projekt Room 5 spojil hlas Olivera Cheatema s moderní produkcí, když producent hledal inspiraci v soulových archivech na londýnském trhu. Nahrávka Make Love je rádiová bomba, ideální vlastně na kdykoliv. Skladba byla několik týdnů v čele britské hitparády, a to díky použitému soulu z 80. let.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
0: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
4: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Kde?
5: Tamhle.
4: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
7: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
13: Fresh Radio.
14: Jsme metropolitní rádio.

0: máte naprosto skvělou náladu, protože jste zamilovaní. Tak je možnost.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Já jsem se ptala, říkala jsem, máte-li chuť si něco nechat zahrát, tak napište, zavolejte, hlasovkujte. Hlavně jsem vybízela tady z školáka Vildu, aby si klidně pro zlepšení nálady někomu tu písničku poslal. Ještě ale předtím se ozval Michal, který chce track. Máma mi říkala, protože to včera slyšela po dlouhé době a od té doby Moni mi to leží v hlavě. Pošli to prosím hlavně mé Leničce, kterou hrozně moc miluju, a tyhle prázdniny s ní jsou jedna velká báseň. Teď ten Vilda moc ráda zahraju a protože Vildovi bylo úplně jedno, co mu pošlem, tak já bych to združila, ať zabiju prostě mouchy dvě jednou ranou, jo?
2: Zahraj všem písničku, kdo by chtěl jako já prázdniny na celý život.
0: Já bych ti moc přála, aby ten zbytek prázdnin byl fajn. Prostě něco končí, něco začíná, a nebo i v té škole bude taky dobře. Tak tam máš kamarády. Co? My jsme Fresh Radio? No a tohle je track podle vás?

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německé dívčí trio Bellini a jeden z nejhitů roku 1997, tedy Samba de Janeiro ze stejnomenného alba, byl bohužel jediným, sice nesmrtelným počinem, i když následující song Karneval byl taktéž v rytmu brazilské samby, ale bohužel už bez valného úspěchu. Takový je prostě život.
0: Alešův Old School.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: House na Fresh Radio. Buď fresh.
3: Fresh.

0: Fresh.
1: Tohle přiznání je období v roce, které je velmi stresující. My naštěstí máme ještě klid, že jo? Ano, halo?
2: Halo?
3: Dobré ráno, Frešáci. Hele, nevím, jak se to řekne v jiném jazyce, aha, ale daňové přiznání ve mně vyvolává pocit jako slovo kolonoskopie. Tak asi nějak tak, ale tak uvažuji nad tím, a když si to řekneš třeba po slovensky, daňové přiznání, okay, tak je to takové hezčí trošku, yeah, no. Yeah.
2: No máš pořád pocit, že na tebe mluví hezky, jo, je to no, takové milé, jo,
1: dobrý den, tady Naďka z finančního úradu, počujeme se.
2: No, počuvaj, dlužíš nám 10 000 eur.
1: Yeah. Nic, jdeme dále. Francouzština je za mě taková jako noblesní. Tam daňové přiznání jdeš podat v obleku, podle mě. Aha. Poslouchej dobře.
4: Déclaration de revenu.
1: Déclaration de revenu. Já bych na všechno řekl oui. Oui.
2: No, samozřejmě.
1: Italština, tak jak je italsky daňové přiznání?
5: Dichiarazione dei redditi.
2: No, ty z toho mají srandu jako ze všeho.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Skotský producent Milo vydává v roce 2005 single Drop the Pressure. Minimalistický elektrofunk, groove, opakující se vokály. To vše je nezaměnitelná směsice toho nejlepšího. Track se dočkal i skvělého mashupu skladeb Dr. Beat a Drop the Pressure z Miami Sound Machine a Glory Estefan. Pojďme si ho vychutnat.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
9: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
10: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
11: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
12: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Kdykoliv ji člověk slyší, tak může jenom chválit Becky Hill, kterou si do tohoto singlu přizval ke spolupráci David Guetta a myslím, že to vyšlo Remember. Dáme určitě další, těším se na to, co vám dneska všechno naservíruju. Budeme zmiňovat soutěž, kterou máme s Brain Marketem, pozvu vás na zajímavé akce a z muziky třeba Sigma, ne ta olomoucká, ale Sigma a Wildfire a myslím, že i tuhle pecku si ještě dobře pamatujete. Tak hezké dopoledne. See

0: Sigma a Wildfire, tady je Fresh. Teď to bude jedna zajímavá informace, která se týká řidičů městské hromadné dopravy. Naštěstí ne tady v Ostravě, ale bylo to v prostředku hromadné dopravy na severu Filipín. Tam jeden z cestujících natočil řidiče, který jel takovým tím speciálním autobusem a místo, aby sledoval jízdu, tak měl před sebou na palubovce svůj mobilní telefon a hrál na něm hazardní hry, zřejmě i normálně o peníze, a vůbec skoro nesledoval, co se děje před ním na cestě. No a vypadá to tak, že je to celkem fenomén, že nejenom asi řidiči hromadné dopravy, ale hodně Filipínců prostě takhle hazarduje se svými penězi. To by až tak nevadilo, to je jejich věc, ale horší to je, když to prostě dělá někdo, kdo má za sebou v tom autobuse dalších 50 lidí. Tak pozor na to.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Siesta.

Honey Love a Marshall Jefferson High in Ibiza. No a taky pozvánka na dnešní úterní Fresh Mix s Alešem Brunou bude mít dvě části. Playlisty obou už máte taky na našich profilech a na Alešově profilu na Facebooku a myslím, že obzvlášť ta druhá část vás hodně překvapí. Bude tam pár oldies tracků i stylově trošku mimo to, co běžně hrajeme na Freshi, tak si to určitě dejte. A kdo je zvědavý, co přesně vás dneska čeká, ten se může podívat na naše sociální sítě. Za chvilku Big City Life, Rudimental a dáme i Meduzu. Těším se, hezké dopoledne.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě. Tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Unforgettable, Robin Schulz a tahle skvělá věc u nás na Freshi. No a teď to, co vás čeká, protože vy už od pondělí můžete vyhrávat, respektive udělat něco pro to, abyste vyhráli ve čtvrtek, kdy budeme výsledek téhle soutěže s Brain Marketem vyhlašovat. Vy asi víte, jak to funguje. Potřebujete si do svého telefonu stáhnout naši aplikaci, ať už máte Android nebo iPhone, je to v pohodě, a potom přes aplikaci poslat k nám do rádia zprávu s tím, který produkt Brain Marketu byste si z toho velkého portfolia vybrali a proč. Který třeba už používáte, zlepšuje vám vaše sportovní výkony nebo celkové kondici, nebo třeba spánek nebo regeneraci. Mrkněte se pro nápovědu na brainmarket.cz, mrkněte na to velké portfolio, které tam je, určitě napište, protože ve čtvrtek bude jak naše ranní dvojka, tak i odpolední dvojka vybírat jednoho z vás, kdo pak dostane voucher na nákup produktů Brain Marketu za 1000 korun. A to si myslím se vyplatí, tak pojďte na to.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jedna z těch pohodovějších věcí a Sabina Carpenter na Freshi. Teď zase míříme do našeho ranního programu. Možná i vy jste někdy přemýšleli nad tím, co bylo to poslední, co jste někde vyhledávali třeba na YouTube nebo obecně na internetu. A něco podobného řešila i naše ranní dvojka. Best of
1: Fresh. Pak jsem hledala svému Ráďovi.
2: Aha.
1: Jeli jsme autem a říká mi, Moni, Simon and Garfunkel. Říká ti to něco, Honzi?
2: No, úplně ne.
1: Úplně
2: teda.
1: Ne, přesně tak. A říká mi, že má v hlavě prostě song od nich, který někdo přespíval do češtiny a že tam člověk švihá bičem. Jo. A našli jsme, jo.
2: Našli,
1: jo.
2: Výborně, jsme našli, výborně, jo. Výborně. Tak u mě to bude možná trošku zábavnější, jo. Poslouchej dobře. Vypadávání srsti kolem oka kočky. To je jako praktické, to se nám děje doma, jo. Aha. Počet základních škol v Brně. Víme, včerejšek, ano. Že jo. Daňové přiznání v cizích jazycích, jasně, to je pořád ještě včerejšek. Tak a teď pojďme na to. Řešení latinských úloh 2 a 3. Hmotnost různých významů slova cap.
1: Prosím tě, ty máš cizí mobil, ne? Mám
2: ne,
1: takové podezření.
2: Ne, za chvilku se to dozvíš, to je moje, jo? To je můj telefon. Praní černých triček se žlutým ručníkem. Mě to strašně pobavilo, promiň. Já jsem totiž jako víš v tom praní takový jako neohrabaný trošku.
1: A že bys to udělal na dvě pračky, to tě nenapadlo.
2: Ne, já šetřím.
1: Okay, no, pohodně. Best of Fresh.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Metropolitní rádio.
1: Tak jak to vypadá aktuálně na cestách? Máme tady nějaké informace, ale začneme dopravními nehodami. Jedna se stala po 11. hodině, je to u obce Opava na silnici číslo 57, kde se srazila dvě osobní auta. Je to kousíček od areálu Zdraví, kdyby náhodou vás zajímalo přesnější určení, ale není to nic vážného, takže by to mělo být už každou chvíli v pořádku. Jenom tady máme policisty poměrně aktivní při měření rychlosti. Jedna z těch lokalit je ulice Koblovská v Petřkově, tak tady určitě nohu z plynu a týká se to taky Koblova u Januse, kde byli k vidění policisté zhruba před hodinou. Někdo tady nehezky napsal, jen ať moknou. To je ale škaredé, opravdu. Tak dávejte na sebe pozor, dobře dojeďte a dejte si za volantem další skvělou muziku tady na Freši.
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Siesta.

0: Tak Sody Fodera a taky Becky Hill, Say Something. Jste na Freshi, ladíte siestu. Za chvíli jeden poměrně bizarní příběh o pánovi, který se chtěl vyhnout spravedlnosti, protože přišel o řidičák a ještě další komplikace a vymyslel teda neskutečné věci. Na to si počkejte, předtím ještě Magician a taky jeden tradiční taneční track.
1: Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pokud máte rádi 90-kové taneční věci, jednu za chvíli dáme MC Sar and the Real McCoy a It's So New, budeme vzpomínat. No a taky jedna aktuální věc, která se týká těch, kteří budou třeba hledat v nejbližší době práci. Úřad práce totiž hlásí odstávku, takže nabídky práce nebudou týden k nalezení na webu. Je to od zítřka a je to do 3. září. Ostatní všechny služby a funkce úřadu práce zůstávají zachovány, ale pokud byste chtěli online hledat nabídky, ty aktuální nabídky práce, tak určitě ne na webu úřadu práce, ale je možné využít návštěvu pobočky a případně se zeptat osobně, jenom abyste věděli, bude to týden, tak snad to nějak přežijeme. Fisher, za chvíli, kromě toho, co už jsem zmiňoval, tak hezký den.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

MC Sar a Romeko a It's So New. Sliboval jsem příběh jednoho čínského řidiče, který bohužel byl přistižen policií při řízení pod vlivem alkoholu. Nebylo to poprvé, takže už mu hrozilo vězení, kromě toho, že přišel o řidičák. No a on se rozhodl, aby nemusel nastoupit do vězení, že vymyslí teda docela bizarní způsob, jak se mu vyhnout. A tak přesvědčil svoje nejbližší příbuzné, aby mu pomohli předstírat vlastní smrt. Ten plán byl takový, že pokud bude považovaný úředně za mrtvého, tak už po něm policie přestane pátrat a může někam zmizet a nemusí do vězení. Takže rodina začala připravovat falešný pohřeb a začala tvrdit nebo vyvolávat dojem, že ten pán zemřel na předávkování léky. Dokonce podobně rozmístili prázdné lahvičky od léků. Ten pán, který jako měl

ještě jeho obličej byl vidět, jak někde u bankomatu vybíral někde už teda daleko od místa svého domova nějaké prachy, takže to neklaplo. Půjde do vězení a ještě zaplatí nějakou pokutu. Naštěstí ta není velká, je to asi 63 tisíc korun. No ale na to, jakou námahu mu to dalo, tak ten výsledek teda nic moc.

0: Elton John a Britney Spears, spojení, které na první pohled vypadá trošku netradičně, ale povedlo se a Hold Me Closer je velmi dobrá věc. Za chvíli dáme další, teď ještě upoutávka na dnešní odpoledne, rychlá rota, Marek s Mikaelou. Čekal bych debaty ovšem, ale to, že bude Marek s Mikaelou řešit B7, to bych nečekal.
1: Best of Fresh. Podpora všech životních funkcí, hlavně mozku teda.
2: Čehokoliv. Podpora. A je jedno, jestli to je mozek, který zrovna máš na mysli.
1: Jasně. Mimochodem, tihleti borci podporují B7. Víš, co to je B7?
2: Já vím, co to je B7, ale ty jsi mě tady ptal mimo éter, co to je.
1: Já to vím taky, ale já jsem neviděl, že to má takovou zkratku. Jo. To je Beskydský sérum vrcholu, že jo?
2: Ano.
1: No, dobrý, no.
2: To bychom nikdy neuvěřili, ani my dva dohromady, že bychom to rozdělili. Asi ne.
1: Ty začneš, že já skončím v cíli, jenom tak překročím tu pásku. Best of Fresh.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: T-Rex!
8: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
9: Je! Tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s prulískami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
16: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
17: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
18: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
19: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Siesta.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Tady je Siesta na Freši, za chvíli bude 13. hodina. Ještě vás pozveme na akci, kde bude spousta fantastických auťáků. Třetí offroadový sraz Grill Off 2026. Datum už je jasné, 4. až 6. září v Ostravě na Vřesinské Strži. Ten program je nabitý neskutečnými atrakcemi, offroad taxi, závody na čas, zvraky, přetahování offroadu, doprovodné exibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať, tombola, večerní party a taky skvělé věci v rámci cateringu. My na Fresh Radio hrajeme o lístky, tak určitě sledujte náš program a určitě si taky do kalendáře dejte 4. až 6. září je Ostrava, Vřesinská Strž, abyste na téhle akci, kterou je třetí offroadový sraz Grill Off 2026, nechyběli.

0: Doprava. Doprava.
1: V tuhle chvíli máme dobré zprávy. Vypadá to, že jediná dopravní nehoda, kterou už jsme zmiňovali před hodinou, se ještě nějakým způsobem dořešuje na obchvatu Opavy na silnici 57, ale z těch aktuálních věcí tady teď momentálně nehlásí nikdo nic. Tak doufejme, že to tak bude i dál, kdyby náhodou nějaká komplikace přece jenom nějak stěžovala vaši cestu kamkoliv, tak nám napište 77337136.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Siesta.

0: Tak možná jste poznali i v téhle skvělé věci původní velký hit Frankieho Valiho Over the Night, nebo taky Can't Take My Eyes Off You. A Galantis, to je švédské původně duo, teď už je to zřejmě jenom jeden z nich, ale vypadá to, že se chystá úplně celé album, které bude plné tahle předělaných starších věcí. Tak si počkáme. Baker Matt už za chvíli taky Jonas Blue, myslím si, že dost dobrá dvojka. No a za chvilku taky další perla z dnešního rána. Hezké odpoledne.
1: Siesta.
2: I have a dream. One day.

0: posloucháte Fresh Radio od rána, což doporučuji, tak víte, že ráno je Móňa s Honzou. Probírali se kromě jiných věcí taky nové díly oblíbené reality show, která nás teď čeká v Česku, Superstar s Leošem Marešem a se zajímavou porotou. Takhle to vypadalo. Best of Fresh.
1: A není to pan porotce?
2: Je tam on, je to Kellen na Fresh Radio a jeho hitovka Dilema.
1: No to bude dilema, když před ním bude někdo stát a bude zpívat a on nebude vědět, jestli postoupit, nepostoupit.
2: Ano, o čem mluvíme? Superstar se vrací po 5 letech na české televizní obrazovky. V porotě zasedne právě již zmiňovaný Kellen, jo? A Monča před chviličkou říkala, podívej se, kam on to dotáhnul, jo? Normálně začal tady zpívat o svých problémech, jo?
1: Plnil kapsy sírem.
2: Plnil kapsy sírem a najednou sedí v porotě Superstar.
1: Takže
2: po jeho boku, kromě jeho samotného, bude taky třeba Eva Farná.
1: Třeba, nebo taky Kuba Prachář.
2: Ano.
1: A nebo
2: stálice Palo Habera. Superstar začíná od září. Stejně tak v televizi začíná od září spoustu dalších reality show, které by vás mohly zajímat a podle mě koukat budete. Já například vypíchnu, já se těším strašně moc na Zrádce, jo, jako třetí série. To bude moje, jo. Ale kromě Zrádců samozřejmě taky třeba nové díly Ano šéfe. Zdeněk Pololajk už dávno před lety řekl, že s epizodami Ano šéfe končí a dívej, stejně jede dál. Takže
1: co pak se stalo?
2: Těžko říct, došly peníze možná. Best of Fresh.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
7: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fatboy Slim, dneska už takový ikonický track Praise You tady u nás na Freshi. No a my stále soutěžíme a vy můžete taky zapojit se do naší velké hry s Brain Marketem, která probíhá přes aplikaci našeho rádia, což si vlastně tuhle apku můžete stáhnout jednoduše do vašeho mobilního telefonu. Věřím, že už ji máte, protože mimo jiné můžete bezvadně komunikovat jak s naším studiem, tak i poslouchat Fresh úplně kdekoliv. No a jde vlastně o to, abyste si prohlídli produkty Brain Marketu třeba na jejich webových stránkách a vybrali si ten, který rádi používáte, nebo který máte v merku, ať už to bude nějaké magnézium nebo cokoliv pro zlepšení vaší kondice, výkonu, spánku, prostě cokoliv, a napsali nám jméno toho produktu přes aplikaci do Fresh Radia. My potom ve čtvrtek, ať už v ranním nebo v odpoledním programu, vybereme jednoho a jednoho výherce, který od nás dostane voucher v hodnotě 1000 korun, abyste si mohli nakoupit na webu Brain Marketu to, co právě potřebujete. Tak držím palce a určitě pište. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Remedy u nás na Freshi. Spousta dobrých hudebních věcí nezůstává v archivu, nejenom, že Aleš pravidelně dává třeba do Fresh Mixu, ale máme pro vás nejenom během prázdnin speciální záležitosti, to se týká ať už Alešova Old Schoolu, nebo speciálně vybraných miléniových hitů v podání Lumíra Mořkovského. Pokaždé o tom kluci něco málo řeknou, jak ten hit vznikal, nebo čím se proslavil a tak dále. A všechno to můžete průběžně poslouchat u nás, ať už o víkendu, nebo i v rámci našeho denního programu. Takže doporučuji tyhle věci, na které by se asi nemělo zapomínat. Stále rádi dáváme k nám do playlistu, abyste i vy si připomněli tracky, které jste třeba milovali ještě jako aktivní pařmeni na parties.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
3: Siesta.

0: All We Do Is Dance. Každou středu máme taky večer Fatal Terror, to víte, pokud máte rádi dramíky. Ještě tak lehce sleduju, jestli to dnešní chladné počasí vydrží, ale vypadá to, že už od zítřka se to začne zlepšovat a pokud jste ještě pořád neměli dost těch tropických dnů, tak se dočkáte v pátek kolem 30. To bude asi nejteplejší den tohoto týdne. Na víkend zatím v předpovědi nějak 26-28, ale sobota i s nějakým drobným deštěm, jinak to ještě docela pořád vypadá fajn a v rámci příštího týdne, až budou školáci do školy, budou teploty kolem 22, což ještě pořád taky není úplně špatné.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Tak opět další hodina bez výrazných komplikací a dopravních nehod. Přejeme si, aby to vydrželo. A vy už se teď můžete těšit na rychlou rotu. Jsou tady oba dva a za chvilku je máte véteru.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Těsně po 14. hodině se hlásí pravidelná dvojka, rychlá rota, Marek a...
1: Mikaela.
0: Jsme tady.
1: Ano.

0: Teda jestli jste si mysleli podle hlasu, že začne nějaká pornohodina, tak jako v žádném případě, jo. To je jenom Mikala je taková jako měkká.
1: Ale měkká, já mám ráda speciální úvody. Zítra máš úvod ty, tak jsem zvědavá, co vymyslíš. Každopádně úterý 25. srpna, nově posloucháte Fresh Radio a ano, startuje rychlá rota, jak bychom říkali předtím a jsme tady s vámi a budem tady do 17. hodiny, jen tak se nás nezbavíte.
0: Jasně, určitě, jenom mi vysvětli tu frázi, nově vysílá Fresh Radio.
1: Jak nově vysílá?
0: Říkala si nově vysílá Fresh
1: Radio.
0: Zrovna. Rady. Zrovna?
1: No, ty jsi to přeslech?
0: Aha, tak já se omlouvám, zítra jdu k ušnímu.
1: Měl bys. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: řekne, bude novinka u nás na Freshi, Michael Gray feat. Barbara Tucker.
1: I Get Lifted se to celé jmenuje, no.
0: Dobrá
1: výborná, štapanka. Výborná původní věc z roku 1994. No a tahle ta verze, krásně klavírová, prostě soulful house, úplně song vede Traxxords, to je super, ne?
0: To je výborné, jako líbí se mi to, může být. Počkej, já jsem si zapla blbou, takhle, už to mám. No poslouchej, asi budete muset jít, teda já budu muset jít možná na ušní, je to pravda, prej jsem to řekla.
1: Tak já vím,
0: ne. No tak dobře, tak pohodě. Já se omlouvám, já přiznávám chybu, já s tím nemám vůbec žádný problém, když jako mám přiznat chybu, že se něco stalo, jo. Že se to stalo. Že to nestalo, tak to nepřiznám. Poslouchej, někdy bývají takzvané solné dny.
1: Solné dny?
0: Solné dny.
1: Co to je solný den? Jakože no, pláčeš sůl? Máš tak, už slaný důl?
0: Jo, přesně tak, protože někdy vstaneš a prostě není na tom dnu sladkého lauternic od začátku až do konce.
1: Já nevím, já jsem snídal tlačenku a já jsem měl úplně výborný den.
0: No, tak u nás peče můj Jaruš, buchty, jo? Já nepeču, mě to prostě nebaví, já to většinou pokazím, většinou mi to ani nevykyne, nebo to spálí.
1: On ty buchty peče v posilovně, anebo někde
0: no
1: na peci?
0: No tam moc ne, on spíš raději do bříška, než na bříšku tak to peče buchty. Tak to Takže u nás jako peče, a včera byl přesně takový solný den, protože od rána se jako nedařilo, když to řeknu slušně. Vstál a prostě nic jako nefungovalo. No a zakončilo to tím, já to zkrátím, tam se jako nedařilo spousta věcí, že přijdu domů a on mi upekl buchtu švestkou, teď je plno švestek všude, víš. Jasně. Plný plech, prostě úplně luxusní buchty.
1: Klasická super, ta, prostě. Tak jak se to propadne ta švestka a máš nahoře jenom
0: jo,
1: takovou tu drobenku.
0: Ano, drobenku, posypku. Jako úplně já jsem ty...
1: Kde
0: já
1: ještě, mám vzorek?
0: No, to je právě ono. Protože víš co? Použil místo cukru.
1: Ne.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž právě je ten správný čas za soutěžit si, zahrát si. My víme, že v tomto týdnu je to Chocoballs, výborné čokoládky, úžasné sladkostičky,
2: pralinky,
1: které jsou kousek od obchodního centrum Forum Nová Karolina.
2: Jasně, hrajeme o 2000 korun a samozřejmě tím, že je úterý, takhle dáme druhého člověka do naší tabulky, abychom v pátek mohli vylosovat toho hlavního výherce. No a dneska je otázka naprosto jednoduchá. Je pravda anebo lež, že jsem měl na snídaní párek? Ještě stále WhatsApp 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Pravda nebo lež?
1: Já se směju ještě teď tomu, že všichni jste čekali určitě, že se budeme bavit o té přesolené buchtě a já jsem vytáhl na vás takovou prasárnu.
2: Takzvanou habaďůru.
1: Habaďůru, jasně. Samozřejmě to byla lež, protože já jsem snídal tlačenku a někdo mi tady napsal, jak je to možné, nebo proč snídám tlačenku po ráno, že si žiju a proč ne?
2: Mně se nejvíc líbí vždycky, jak oni se snaží hádat, jo? Například tady, podívej se, včera to byla lež, takže dneska to musí být pravda. Tady ty jejich statistiky,
1: no ne, no.
2: Jo? Měl a ne jeden párek prý. Tak chtěli by ti dopřát, hele. Chtěli by ti dopřát, počkej, já tady tak hlasovky, pojďme na to, tady to jsou taky vtipné.
3: Nažavil jsem si ten rádio až teď, takže to tipnu, ale myslím si, že jsi měl párek, takže je to ne. Pravda. Protože takový párek na snídaní je lepší jak suchý rohlík na snídaní, a že jo?
1: To určitě, to je pravda.
2: To bych řekla, že pravdu máš, synečku. To jo, ukáž další.
4: Ahoj, ahoj, zdravím vás všecky. Marečku, je to lež.
2: Víte ještě.
1: Jasně.
4: Je to velká lež. Měl si tlačenku, jak můžeš mít na snídaní tlačenku?
1: A proč bych nemohl?
4: Tak ty si jinak žiješ, ne? Je to lež.
1: Ježiši. Jako, proč? A co jsem měl snídat, ježišmarja?
2: Nevím, ovesnou kaši, marku,
1: no fuj,
2: ořechy.
1: Nemluv na mis prostě.
2: No, protože já vím, že ty to bereš jako ptačí zob,
1: no,
2: to
1: samozřejmě.
2: My víme.
1: To si můžeš nasypat tam akorát z okna někomu.
2: Tak já ještě tady.
5: Ahoj, je to lež. Párek neměl.
1: Správně.
5: Takže lež.
1: Správně.
2: A tohle byla vítězná.
1: Jak se jmenuje ta holčina?
2: Jmenuje se Natálka, koncové číslo 753. Já jsem ji vybrala, protože nám ještě nikdy nenapsala.
1: No tak klobouk dolů.
2: A ještě nám poslala rovnou hlasovku, taková a ona odvážná.
1: Já bych jako do toho nechtěl nějak rýpat. Jak vypadá tabulka? Nemáme tam nahoru dvě holky po sobě?
2: Máme. Jako, já se nedivím, protože na to sladké si myslím, že my jsme trošku víc než muži.
1: Ano, ano.
2: To si přiznejme, kdyby tam byl steak, tak si myslím, že volají nebo píšou víc muži, mm-hmm, a hrávají hlasovky. Ale jsou i tady muži, tak oni určitě chtějí ty holky pozvat. Hele, chlapi, pochlapte se na zítra.
1: Hele, pochlapte se určitě, protože ty otázky budou čím dál tím víc zákeřnější. A nezapomeňte, že od 1. září pojedeme přes aplikaci. Jo? Opravdu ten WhatsApp už budeme používat jenom tak, jakože pokecáme a napíšeme se a pošlem si fotky, ale prostě vy všichni stahujte ty apky. Registrujte se tam, jinak nebudete vyhrávat. A to nás bude tak moc mrzet.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: dnešním vysílání to není poslední soutěž, kterou budeme mít. Budeme soutěžit ještě o Grill Off a pozor, to bude úplně speciální soutěž, to potom prozradím až v další hodince. Ale máš tady i zastání, jsem chtěla říct, našich posluchačů, respektive posluchaček. Konkrétně Veve, tlačenka to je přírodní kolagen.
1: Ano.
0: Prýfušuješ teď marketu do práce na kolageny a prý určitě nebudeš mít vrásky, tak já jsem právě napsala, že pár jich máš a že je máš ze mě.
1: Hezky.
0: A ona mě tady sestřelila s tím, že si myslela, že ti vypadaly ze mě ty vlasy. Tak,
1: aha, tak já si myslím, že dlouho jsme neměli nějaký reel nebo nějakou fotku na Instagramu, protože já jsem se nestříhal už asi půl roku a já mám na hlavě takovou hřívu, že se úplně za ní stydím.
0: Jako už si myslím, že bych tě z toho mohla udělat takovou tu fontánku vepředu.
1: Fontánku, dobře, já si myslím, že udělat trvalou, hele.
0: Tak to ještě si počkej.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
3: Posloucháš Fresh

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní nehoda v ulici Těštinská, kousek od Teska v Opavě. Tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Osobní automobil srazil cyklistu. Prosím, Opavě, dávejte pozor.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: 106 106 5 FM. Vy posloucháte Fresh Radio, odpolední vysílání Rychlé roty Marka a Michaelu.
1: Hezké odpoledne.
0: My jsme říkali, že poslední soutěž ještě to nebude, to, co bylo dneska pravda a lež, protože my budeme i v této hodince soutěžit a to na Grill Off, ale teď pozor, ta soutěž bude úplně speciální a bude hlavně pro ty, kteří by se rádi zúčastnili tohohle offroadového srazu jako jezdec.
1: Ale.
0: Jo, my budeme normálně
1: soutěžit. Takže počkej, takže budeme soutěžit o zápisné takzvaně, nebo
0: ano,
1: říkám registraci, to dobře? Registraci.
0: O zápisné na celý víkend jako jezdec. Takže pokud jako máš offroada a chceš si to tam jako pořádně užít, projet se svým autem, vůbec se toho nebojíš, a rád bys vyhrál tento vstup, tak to bude přesně pro tebe.
1: Wow.
0: Já se hlásit nemůžu, já tam s mojí fabkou, pandou, broukem, čímkoliv asi bych úplně neuspěla. Takže by mi po nich jezdili, to možná
1: taky,
0: jo.
1: Já ale... taky úplně jako offroada nemám a celkem nejsem ani fanda do takových obrovských aut, protože pak ho potkáš na parkovišti někde, kde chceš jít nakupovat a on stojí přes dvě parkovací místa a další parkovací místo je kilometr a půl daleko, tak prostě nemám rád tyhle ty auta.
0: Ale do sporu by se s takovým autem asi nechtěl dostat.
1: To ne, no.
0: To ne. Takže našponujte uši, už v této hodince budeme soutěžit o registraci na Grill Off pro jezdce na celý víkend. Jo?
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Body Rockers, Like the Way.
1: You
0: mám
1: move.
0: Ráda.
1: Jo, dobrá věc.
0: No a když jsme u toho pohybu, tak ti musím říct, že vyšla statistika nějakých vědců, respektive oni vymysleli, jak by měl vypadat dokonalý taneční pohyb muže, aby upoutal pozornost ženy.
1: Ne, nestraš.
0: Normálně jsem to dneska viděla a nezapadáš do toho.
1: Tak děkuji.
0: Ale když se budeš hodně snažit, Marku, a budeš to trénovat, tak já si myslím, že by to mohlo klapnout.
1: A můžeš to nějak popsat jako posluchačům, protože jako...
0: Ne, to nejde. Tohle bys musel vidět, to je takhle, prostě jsou tam úplně specifické takovéhle pohyby.
1: Ano, kdybyste viděli, co tady teďka dělá, tak věřte mi, že já to nikdy nedokážu.
0: Ne, no. Bohužel.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
10: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota. Marek a Mikaela. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: jezdci, milí řidiči, vy, co máte offroady a všechny auta, které si chcete nechat třeba rozbít a nebo zašmoudit od bláta a tak podobně. Protože když bude bláto, o to víc to bude větší legrace. O čem se bavíme? Grill off, neboli offroadový sraz.
1: Třetí offroadový sraz.
0: Třetí, ano, v Vřesinské Strži. Kdy je, Marečku? Šešo nám to řekni.
1: 4. až 6. 9. tady u nás v Ostravě na Vřesinské Strži. Mimo jiné tam bude závod s časem s vrakem. Offroadové taxi, přetahování offroadu, to bude velice zajímavé. Jestli si to třeba kluci zaháknou o poloosy, tak kdo komu urve třeba poloosu. Samozřejmě nějaké další doprovodné exhibice na motorkách, čtyřkolky, překážková trať, tombola, večerní party. No a samozřejmě grilling od začátku až do konce celé akce.
0: Je to tak. Já se vás ptám, milí jezdci, kdo chce vyhrát registraci na tento závod na offroadový sraz?
1: Ještě jednou, registraci pro jezdce. Nejsou to volné vstupy.
0: Kde pak? Je to v hodnotě 1500, 1500 korun na celý víkend jezdec. Jo? Vjezd do areálu, offroadové tratě, soutěže a výzvy. Prostě máte v tom spoustu věcí. Takže kdo se chcete zúčastnit, teďka bystřete. Já se vás ptám, kdy končí předprodej této registrace?
1: Na kterých stránkách to najdem?
0: www.zvýšeno.cz, tam se mrkněte, musíte na ty stránky, koukněte se a

0: už to víme, kdo pak to bude, kdo vyhraje registraci na víkendový závod Grill Off na offroadový sraz pro jezdce.
1: Kdo to je?
0: Já jsem se ptala, kdy končí ta registrace, dokdy se můžete jako registrovat, zapisovat, a předprodej končí 3.9.2026 ve 20.00. To byla správná odpověď a přišly správné odpovědi. A já jsem vybrala Radka, koncové číslo 883. Já ti gratuluju, protože ty budeš ten víkendový jezdec.
1: Radku, tak si to užij, zkus něco i vyhrát. No a samozřejmě gratulujeme, jo. A mimochodem ještě musíme pozdravit naše opravárenské kluky do Olomouce, kteří se nám starají o naše brouky. Tak pánové, ať nám ty brouci dlouho jezdí a vaše šikovné ruce, ať zůstanou nezlomeny a neponičeny ještě dlouhá léta.
0: To bylo ale krásné přání a já posílám pusinku k tomu.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: se mi zdá, že to je snad jediná rocková písnička tady u nás.
1: Prosím tě, já jsem teďka chtěla říct, že jsem se úplně zasekla a říkám si, že se nám někdo nenaboural do vystraní, že tam je tahle věc, že ona je i v originále, to není žádný remix jako.
0: Není no, Aleš to nestihl.
1: Ne, počkej, ale to tam nemohu dát Aleš, tomu nevěřím. Aleš, jestli nás posloucháš prostě, tak mi tohle vysvětli. To je jako neuvěřitelné, Linkin Park.
0: Dobrý, pohodě, super.
1: Ale kdybyste viděli, jak Marek bubnoval, jo, to škoda, jsem to teďka nenatočila. Maro, ty se zminul povolání.
2: Já určitě, no.
3: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Doprava.
1: Pozor si dávejte v ulici 17. listopadu v Orlové. Tam havarie osobního automobilu do zaparkovaných aut, kousíček od Lidlu, tak opatrně. No a další dopravní nehoda v ulici Dukelská v obci Šenov u Nového Jičína. Tam narazil osobní automobil do stromu, probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
6: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
7: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, pokud byste nevěděli, tohle byly Markovy pisky. Pisk. A možná dostaneš v pisk za chvíli, milý zlatý.
1: To víš, jo.
0: My jsme se tady bavili, myslím, že to bylo ještě v předminulé hodince dokonce o tom, jak by to mělo vypadat, pokud bys chtěl zaujmout ženy svým tancem. A teď, ty nám teď všem řekni, jak jsi to okomentoval, když jsi to viděl.
1: Já už si to nepamatuju, jak jsem to okomentoval.
0: Ne, jen to řekni, nestyď se.
1: Když mi to poslala a díval jsem se na to a říkal jsem si, že to je jak Jean-Claude Van Damme v 90. roce, kdyby tancoval. Jestli to někdy někde najdete, je to na nějakém House magazínu nebo něco takového, prostě to je tak vyumělkovaný tanec, až se mi prostě zvedla se mi z toho bránice.
0: Jestli ho někdo umí, tak nám pošlete video. Já se na to velmi ráda podívám na živo. Děkuju.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: A teď všichni zbystřete a dobře a pěkně a velmi moc.
1: Ano.
0: Vy, co pijete alkohol.
1: Ano.
0: Speciálně i ty.
1: Ano.
0: Protože vznikla sklenice, kdy musíš u toho alkoholu pít i tu vodu, aby ti nebylo potom špatně.
1: Ale tak já to tak běžně dělám, že když si dám panáka, tak to zapiju vodou, víš?
0: No, ale někdo na to může zapomínat v průběhu, pač víš jak, sílí ti ta tendence pít ten alkohol a zapomínáš pít i to nealko.
1: Horší je, když to zapíš třeba pivem. To se potom dostaneš do stavu klinické smrti.
0: To je občas velmi rychle. Jo, to máš pravdu. No, tak záleží, co si do té sklenice asi jako dáš. Jo. Ale v Japonsku vznikla speciální sklenice, díky které při konzumaci alkoholu musíte pít i vodu. Ona je taková jako doučka, takový jako trichtýřek na obou stranách s, jak se říká, s hrdlem.
1: Mm-hmm.
0: A čověče, na jedné straně si dáš třeba jako pivo a do druhé to tu vodu, jo? A to
1: pivo
0: znamená...
1: A vodu, ne.
0: No počkej, tady to tak je nakreslené, můžeš si tam dát třeba právě půl litr toho rumu a na druhou stranu...
1: Půl litr vody
0: třeba.
1: Takže to bude jednak jedné, to by šlo.
0: Takže pokud při konzumaci, tady píšou zrovna piva, jo? Zapomenete pít vodu, sklenice ztratí rovnováhu. Takže ty, abys to nevylil, tak prostě musíš pít oboje.
1: Ano.
0: Ale potom se tady nabízí další otázka pro mě. Možná mi na to odpovíš. Co když si tam dám třeba rum a rum?
1: To je ta nejlepší možná věc, kterou bys jako udělala, protože vyvážíš rum s rumem, vyváží úplně všechno.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí.
10: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Takže tady sklenice speciální od Japonců, kdy musíš pít i vodu k alkoholu, vyvolala velkou debatu. My jsme si říkali, že do toho můžeme dát třeba rum a rum, že pak to ztrácí asi jako ten význam. Ono to samozřejmě je namyšleno tak, že to dostaneš jenom v té restauraci, takže si objednáš třeba pivo a z druhé strany dostaneš tu vodu. Takže tě vlastně ta obsluha, ta restaurace donutí zdravě pít. Jo?
1: Mě by zajímalo, proč pořád speš k pivu vodu.
0: Já, protože to tam
1: se absolutně
0: je,
1: nehodí, mě nezajímá.
0: Maria,
1: ne?
0: To tam je tak napsané.
1: Ale
0: ne?
1: Musíš dát alkohol, pivo není alkohol, pivo je lék.
0: Tak dobře, pojďme dál, prosím tě. A Jiřinka se tady ptala, kdo... Tak pozor, počkej, jo. První půlku vychutnám a pak se napiju vody. Dobrý nápad, místo vody rum, OK. A kdo na to přišel? Tak jsem tady poslala, že to je jako japonský vynález a Jiřinka tady k tomu dodala, sklenice vypadá hnusně.
1: Jo, souhlasím.
0: No jako jo, ale víš, co mi ještě napadlo, já bych to ještě jako posunula, víš, protože když si dáš z obou stran teda jako ten alkohol, dejme tomu, že bys tu sklenici měl doma, tak ty můžeš popíjet s někým a ušetříš za mítí sklenic třeba.
1: Jo, takhle.
0: A musíš to pořád vyvažovat, takže ty když piješ, jako třeba víc, tak já bych tě musela dohnat. Aby se vyrovnalo, aby se to nevyhýbalo, víš?
1: To je velmi nebezpečná myšlenka tohle, to jako my dva u jednoho, u jedné flašky v téhleté sklenici.
0: No, to...
1: Já myslím, že za 20 minut bys byla mrtvá. Fresh Radio.

0: včerejška, až od včerejška až do čtvrtečního odpoledne vy máte možnost soutěžit. Pozor, pozor, a teďka s tím z Brain Market.
1: Ano, Brain Marketem. Vy, naši posluchači, nám napíšete na aplikaci, který produkt Brain Marketu byste si vybrali a proč?
0: Bohužel je to jenom přes zapku, nebo teda bohu dík, takhle se to velmi dobře naučíte. A ve čtvrtek ráno vybere ranní dvojice někoho, kdo vyhraje voucher za 2000 za 1000 korun a odpoledne my. Jo, takže vy potom budete moct si pěkně utratit penízky na Brain Marketu, vybrat si právě to, co jste si přáli.
1: A samozřejmě si můžete vybrat i něco dražšího, pak to jenom prostě doplatíte.
0: No to taky můžete udělat.
1: Že jo?
0: Poslouchejte, soutěžte, pište nám na apku, který z produktů...
1: A kdo nemáte apku, tak si ji stáhněte.
0: Jinak nemůžete soutěžit.
1: Ne.
0: Ne, ne, ne.
1: Nic nebude.
0: Do čtvrtečního odpoledne.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: A jak pak to vypadá na cestách? V ulici Ostravská v obci Český Těšín překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, třikrát osobní automobil, je to kousek od Auflandu. Český Těšín, ať to neřeknu celé, že vždycky na to zapomínám. A další dopravní nehoda v ulici Mostní v Opavě. Tam taktéž dva osobní automobily v sobě. Ostrava zatím vypadá bez neho, což je super.
2: Tak super, za chvíličku 17. hodina, samozřejmě Fresh Mix s Alešem Brunou. Tuším, že tam budou nějaké novinky při úterku, teda alespoň doufám, že jo, Aleši. No a od 19. do 21. taky Dirty Vibe za DJ Daniel.
1: Výborně, skvěle, nádherný, úžasně.
2: Asi dobrý večer.
1: To bude úplně dobrý večer, my vám ho taky přejeme jako dobrý večer a dobré ráno vám nepopřejeme, popřejeme vám až dobré odpoledne a to zítra od 14.00.
2: Mějte se fanfárově, čau lidi, ahoj.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Would you go to bed with me?
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
12: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tak jestli úterní odpoledne jste na Fresh in the Mix. Právě startujeme tu dnešní dvou hodinovku. Ta první, jako vždy, přehled novinek z éteru a klubů současnosti. Hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: Jdeme samozřejmě tanečně, to jste si všimli, Barry Can't Swim. Dance, dance, dance. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení tohoto hodinového mixíku přehledu.

Better Off. To je aktuální věcka od Prince Karmy. Pořád se spekuluje, jestli je z Řecka, z Dominikány, nebo Porturičan, trošku mlží o svém původu. Jako nějaké balkánské prvky by se tam dali vysledovat v jeho muzice. Ale to je tak všechno. Hlavně dělá dobrou taneční muziku. Asi jeho nejslavnější track, který dodnes hrajeme, je Later Bitches.

4. Yes, I can lift it. Michael Gray a Barbara Tucker. Nová fantastická verze, která v současné době vede dokonce Track Source. Britský Michael Gray tomu dal opravdu fantastické aranžma.

I tomuhle songu, tomuhle tracku se docela slušně daří v současné době v klubech a taky v éteru. Holandský Lovern a jeho Empathy. A vy jste na Freshy in the mix.

Tak je samozřejmě aplikace, kterou neustále vylepšujeme, aby byla více a více friendly a nabídla toho více, nejenom muziku. A také DAB+. Ten se taky roztahuje po České republice velice dobře a více a více.

0: Teda bohužel. Tohle to je letní pohodovka v houseovém rytmu od americké DJky Honeyloo s klasikem chicagské houseové scény tady Marshallem Jeffersonem High in Ibiza. Taky tam měla svůj vlastní pořad na Ibize High Ibiza. Právě v klubu High Ibiza.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Hele, ten song se okamžitě chytil v Anglii. On John Summit z Ameriky, americký DJ a producent, je docela v kurzu v současné době. Taky byl v Ostravě na Beats for Love kdysi dávno. Tohle poprvé otestoval na Miami, na Ultra.

Lucky Ones. Tohle tu písničku taky znáte už od pátku, tu jsme zařadili okamžitě do playlistu, protože původně indie taneční věc od projektu Carte Blanche dostala taneční kabát od německého Topika a dobrý taneční kabát remix. Tady je Lucky Ones.

Lucky me, lucky you, lucky ones. A ve Starfresh in the Mix připomínám kompletní playlist. Můj a frešácký Facebook.

Možná jste ho poznali, možná taky ne. John Newman. Tady schován za svým aliasem. Jedním ze svých. Ale hlavně ruské producenské duo Matizen Sádko. Bugový samozřejmě už dávno mimo Rusko. Hulgen. Varhany. A festivalový Sounds.

a poznali jste Can't Take My Eyes Off You, originál 1967, Frankie Valli. Tak to pravda přespívala kdekdo. Slavné I Love You Baby se ozývalo už hodněkrát. A teď tady nová verze od švédský Galantis. Kde se duo, než příliš dneska prý už funguje sám, teda bohužel. Asi uvolnili nějaká práva, protože více verzí se objevilo tenhle slavné písničky, slavné melodie. Tak uvidíme, jak se bude dařit této verzi.

jedna z nejzajímavějších dam v současné době na britské scéně. Jsou tam slyšet prvky garáže, two-stepu, hauzíku.

I Lead, You Lead. Za chviličku pokračujeme The Mix v rámci úterka. Čeká nás třeba australský Sony Fowler nebo Luis Fonsi. Nebo taky Troy Sivan. Za chviličku jsem zpátky.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak jsem zpátky in the mix v rámci úterka. Jedeme ty novinkové tracky z klubů a éteru. Jak to děláváme vždycky v úterý playlist, můj Facebook, taky frešácký. Becky Hill určitě poznáte, britská zpěvačka, která už toho má hodně na svědomí. A taky australský Sony Forera, Say Something. Hezký poslech. Premiéru to mělo teď v pátek na BBC a tlačí to, takže hitík to bude.

přidám také při úterku chytlavou bačátu. Tady je portorického Luisa Fonzio. No, Despacito to není, jmenuje se to Me Despido. Čekáme na jeho nové album, ale je to takové hezké, letní, příjemné.

Jednak se tak jmenuje 8. studiové album, jednak taky nový single Ariany Grande. A jednak se tak jmenuje její kosmetika, pokud byste chtěli vonět jako ona. Battle. Tady je trošičku tanečnější remix Ultimix.

0: to teda hodně taneční. Skoro bych řekl EDM-kové chvilkama, je tam spousta elektronických zvuků zajímavých. Až do trenců, do rejbu.
1: Are you crying? I love what a style party, I love this shit.

Takhle začíná nové album Steve'a Lacyho. Oh yeah! A pozor, taky končí takhle Spider-Man. Nový film o něm Brand New Day. A písnička díky Spider-Manovi se stává obrovským hitem. Běží pak při závěrečných titulcích, pokud už to věděli.

Pokud jste viděli videoklip k tomuto songu She's the Best, jak se tam mihne Nicole Kidman, taky slavná drag queen Sasha Colby. Je to vyznání ženám od Troy Sivana, australského zpívajícího herce. Je trošku pauzu, ale je zpátky, chystá nové album. She's the Best.

Tak, tak, tlačíme to do finále. Bylo to celé taneční, ta hodinka novinek z éteru a klubu, tak ve finále trošku R&B, americká Rain Lean, taky Doechi, jejich Baby Girl, písnička, která je v Americe.

A i troška reggaetonu se nám tam leze. Kolumbijská Karol G chystá 6. album. Tohle je single, který by ho měl dostat nahoru do podvědomí. Matadora, vražedný, vražedná. Písnička trošku provokuje textem i videoklipem, pokud jste věděli.

0: si...
1: No, trošku jí to trvalo, než se dostala až na úplnou špici Afrobeat songu v americkém Billboardu, tady na jedničku, neboť zazněla poprvé na oficiálním zahájení mistrovství světa ve fotbale. Africká Tyla, Is It Love?

finále ve znamení Backstreet Boys. Tohle je Nick Carter, bratr Arona Carter. Vzpomínáte 90. Má nový single Magic.

to byla nutná porce nové muziky z klubu a z éteru, jak to vždycky děláváme, tu první hoďku v úterý v rámci našeho mixování na Freshi. Za chvíličku pokračujeme starou muzikou. Dáme si v rámci oprašování letního prázdninového Fresh Party Mix číslo 7. Spousta lehce rockové muziky, taky české. Prostě na správnou českou party. Nebo i slovenskou. A Fresh Mix. Fresh Mix. Tak už za chvíli. Budete u toho? Fresh Radio. Ostrava.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

waving your banner. Tak, slibuval jsem starou muziku, tady je legendární We Will Rock You od Queen z alba News of the World 1977. Hezký poslech, playlist tam na Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už pojďme užívat staré muziky, party staré muziky.

0: Fresh Mix a Aleš Bruna.
1: Na 1984 rakouští opus, holky běžte dál, life is life.

Jdeme Fresh Party Mix číslo 7. Joe Jett, I Love Rock and Roll 1981. Jedna z nejslavnějších rockových věcí všech dob.

Hele, já když jsem ten mix kompiloval zhruba 3 roky zpátky a nahrával a vymýšlel, tak jsem nám nacpal spoustu českých věcí, které se taky dobře zpívají, protože jsme Češi, to si budeme povídat, že jo?

0: Flashmix.
1: Pánu, rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde.
2: No a proto se tam taky dostali i Miraj s písničkou z roku 2017. Už to bude 10 let, co se zpívá ten legendární výsledek.

Jelo léto roku 1979, kdy spatřila světlo světa tato nesmrtelná věc, jdoucí do pekla, highway to hell. Ještě Bon Scott a australští ACDC na Fresh in the Mix.

0: Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Taky aplikace, taky DAB+, jsme Fresh a teď hrajeme party hity tvrději.

Jedna z nesmrtelných českých, možná i slovenských písniček. Kebec se s Bostárkem to složili kdysi dávno. V 80. letech 85. Chtěl jsem jít. Letos jsem si to zaspíval ve Veřovicích společně s Turbou. Už jich tam teda z původní sestavy moc není. Ale zpívali jsme všichni.

A to zpívají mladí, staří, mladí nevím, odkud to znají, ale asi od svých rodičů, prarodičů. Turbo, chtěl jsem jít, připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Jedeme párty.

0: hrančivé oči, blonděté vlasy Joy Tempest, který zpíval Final Countdown od roku 1986. Všichni ho milovali. Teď je pravda už bez vlasů, ale Europe Breeze jsou zpátky. Tahle je jejich nejslavnější a hodně zpívaná a fungující dodnes.
1: Final Countdown.
0: Ale jen tak mimochodem, pokud si s tím chcete zaspívat, tak 21. listopadu jsou v ostravské Ostravar aréně. Jediný koncert v Česku letos. Europe naživo.

A možná se budu podívat, když je to tak blízko, když je to tady v Ostrava na aréně. Vzpomínám Europe na jediném koncertu tady v Česku letos. Je to jako Carrie, Final Countdown, Rock the Nights.

Další věc, která se zpívá pořád dodnes, pověřeno teď v sobotu. Pohnout 2011, Svaz českých bohémů.

0: čarejší produkce.
1: Tak, tak, zpívalo se jak v Chrabařích na odpustu, tak v Obramicích. Na to svědomí, tak jsme se tu všichni zašli.
0: Já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nám

0: sousedka piči.
1: Já to říkal, že to dneska bude trošku nejenom vzpomínkový, ale i rokovější a český. Nebo slovenský potažmo. Fresh Party Mix číslo 7, dneska první půle, zítra druhá. Hity jako Bon Jovi, Dr. Alban, Činasky, Boniem, zítra. Tak doufám, že budete u toho, doufám, že jste rádi zaspívali.

0: Naší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!

0: tam je ten velký.
1: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: A jdeme do finále. Je tady Alesso, jeho novinka Get Your Groove On. Teda docela drsná, našlápnutá. Tak hezký poslech.

My girls want you party all the time. Zbýval v 80. Eddie Murphy. Ano, ten Eddie Murphy z Policajta z Beverly Hills. Tady je remix od Ultimixu. Tohle to je originální verze, tedy on udělal originální verzi. Tohle to je remix, pravda. Remix roku 2026. Ale pak to předělala Gregdo. A je to takový evergreenek tanečních parketů.

Pokud si dobře vzpomínám, tak celý ten koncept v 80. vymyslel i tuhle tu písničku, složil Ricky James, který tam s ním stál ve videoklipu ve studiu a dokonce mu dospívával vokálky zádu.

kde, jak to říct správně český, jedna z hymen, jo, možná, že jo, Cascade Meet Again, hymna letošního léta. Třeba to říct jinak, obtočit do kolečka, abyste se vyhli tomu patvaru. A jo, prostě se to zpívá, prostě se to hraje. Docela hitík letos v létě.

Tak, tlačíme to do finále. Přidám ještě Grublova Snake Gips. Jejich Tongue Tied v remixu roku 2026 a zase zítra po 17. In the Mix. Čus! Potkáme se znovu. Meet again. Tedy pokud budete chtít a pokud budete poslouchat Fresh Radio.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
13: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
14: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Brain Market.
14: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
1: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
19: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
20: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
21: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
22: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
23: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: chuť fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!

0: Hoši, velké řeši s průlízkami.
1: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
2: A dívejte, tam je ten velký.
3: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Kradou a taky lžou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Night.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Wow, man.

Má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci.

kabána. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: zabrvět pod jazyk nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahajte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.